Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je neděle 16. srpna a svátek má Jáchym. Jedná se o jméno hebrejského původu. Jeho význam je spojován s hebrejským jménem Jojákým, které se překládá jako Bůh ho povýší, Bůh ho postaví na nohy. Dle Bible byl Jáchym, respektive Jojákým, manželem svaté Anny a otcem Panny Marie. Jáchymům přejeme k dnešním jmeninám všechno nejlepší a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Tak hezký poslech.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, teploty se pohybují mezi 20 až 15 stupni, v údolích kolem 10, na Šumavě kolem 5. Ráno bude místy v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku až popolední, jinak přes den čekejte jasno, polojasno, večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech na 27 až 31 a na horách naměříme kolem 23.

0: země.
1: Noc trávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je neděle 16. srpna a svátek má Jáchym. Narozeniny dnes oslaví například český podnikatel, politik, šlechtic a hlava rodu Lobkoviců Jaroslav Lobkovic, je mu 84 let. Dále písničkář a scénárista Ondra Ládek, kterého známe pod jménem Xindl X, tomu je 47 a narozeniny má také modelka Česká mis z roku 2006 Renata Langmanová a té je dnes čerstvých 40 let. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

si, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám, jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
3: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, teploty se pohybují mezi 20 až 15 stupni, v údolích kolem 10, na Šumavě kolem 5. Ráno bude místy v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku až popolední, jinak přes den čekejte jasno polojasno, večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 32 až 37 stupňů v severozápadní polovině Čech na 27 až 31 a na horách naměříme kolem 23.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do nedělního rána s datem 16. srpna. Svátek má Jáchym, přejeme všechno nejlepší. A teď si pojďme připomenout události, které jsou s dnešním datem spojeny. Dnes uplyne 110 let od posledního dne provozu pozemní lanové dráhy na pražskou Letnou. Tahle pěkná lanová dráha, podobná jako jezdí na Pekřín, ukončila provoz 16. srpna roku 1916. A před 27 lety blokáda ekologických aktivistů zastavila na Šumavě kácení stromů nakažených kůrovcem. A to se psal rok 1999. Tolik výročí a já vám přeji pěkné ráno s Blaníkem.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: očekávané události. Rádio
1: Přeji vám hezké brzké ráno nebo příjemné usínání. Máme neděli 16. srpna, svátek má Jáchym a já mám teď pro vás připravený stručný přehled očekávaných událostí. V 8:30 ráno začne v Kolíně Mezinárodní festival běhu a maratonu Labe. Výtěžek ze startovného půjde středisku Volno, které pečuje o děti s autismem. Slavnosti královna Vltavy a na nebe vzetí Panny Marie na rovínku na Slapech připomínají významný církevní svátek. Vodní procesí začne v 10 u modré loděnice ve Sladovařské zátoce a lodě pak odplují ke kapli. V Plzni pokračuje festival Sportmánie. Děti, mládež i dospělí si tu vyzkouší zdarma různé sporty, představí je na 100 klubů. Do Jáchymova se odpoledne můžete vydat na slavnosti města. Nechybí piknik, modní přehlídka, soutěž o nejkrásnější klobouk ani ve 3 odpoledne slavnostní otevření stezky Marie Curie Sklodovské. Velkou slávu chystají na 12:30 v Chotě Boží. Po rekonstrukci za desítky milionů korun se tam otevře letní sportovní areál. Tolik očekávané události. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Skvělé ráno, za 3 minuty 6 hodin posloucháte Rádio Blaník i v neděli 16. srpna. Za chvíli to budou Xindlix.
1: Nepatřím do starýho železa, jsem spíš dřevo.
0: Mandraže a Brouci.
2: Ty máš hlavně brouky, zmá.
0: A nebo Dalibor Janda. Celé leto hrajeme hezky česky, přeji krásné ranko.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Aktuálně většinou jasná nebo skoro jasná obloha, přes den místy i polojasná, k večeru se nám bude zatahovat. Teploty v Čechách 27 až 32, na Moravě a ve Slezsku 32 až 37 stupňů Celsia. Toliko počasí, za chvíli zprávy a Renča.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vedra kazí vodu ke koupání. Na válce řetězců vydělají všichni. Pražská botanická ukazuje světový unikát. Krásné nedělní ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Padají teplotní rekordy, včera překonaly další mezník. Nejtepleji bylo v Dogzanech na Litoměřicku, a to 37,1 stupně. I dnes meteorologové očekávají tropická vedra s odpoledními maximy mezi 32 až 37. Postupně se ale zatáhne, objeví se deště i bouřky. Začátkem příštího týdne se pak ochladí. Venkovní koupaliště praskají ve švech. Pokud se chcete máčet v chloru a kdo ví v čem ještě s desítkami dalších lidí a nemáte vlastní bazén, můžete vyrazit do přírody. Vzhledem k vedrům se ale množí sinice a koupání je na některých místech zakázané. Než vyrazíte, mrkněte na web koupacivody.cz. Ceny potravin v Česku snižuje válka mezi řetězci. Obchody nabízí některé základní, jako jsou mléko, máslo či vajíčka, za podnákupní cenu, aby přilákali zákazníky, kteří následně v obchodě utratí peníze. Vydělají všichni. Lidé nakoupí levně a zemědělci a potravináři dostávají za své produkty cenu, jakou si domluví. V botanické zahradě v Pražské Troji kvete mimořádně vzácná rostlina. Jmenuje se Osa pulchra. Pochází z malé oblasti na pacifickém pobřeží Kostariky a na světě je už jen pár kousků. Další zvláštností je, že jejím opylovačem jsou netopíři. Jak vypadá, prozradí mluvčí zahrady Michaela Bičíková.
3: Má velké bělavé trubkovité květy, které mohou trochu připomínat květy brukmancí, ale tato rostlina je příbuzná například kávovníku nebo naší svízely. Naše botanická zahrada získala semena na podzim roku 2019 a podařilo se nám tedy vypěstovat několik rostlin.
2: Rostlinu si teď můžete prohlédnout ve skleníku Fata Morgana. Tolik zprávy, teď už se vám o dobré ráno postará Martin.
0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
4: Bylo 6, přeji krásné ráno, posloucháte Blaníka. Blaník je plný českých písniček. Teď Dalibor Janda, za chvíli třeba krásná písnička Něžné dotyky, anebo ještě Dřevo a Xindl X. Já vám přeji hezký

0: svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

americká zpěvačka Madonna tady na Blaníku za minutu 6:45 a právě ona dnes slaví narozeniny. Tak všechno nejlepší. Koukám na naší SMS bránu, už mi píšete, jaké máte po ránu teploty, tak klidně pište dál, podíváme se na to za chvíli. A ještě jeden za všechny, to je Jirka Suchovršice, ten hlásí aktuálně 14 stupňů a jasnou oblohu. Jirko, díky, jeden z posluchačů napsal dokonce, máme krásné 3 hodiny ráno, poslouchám vaše ranní vysílání a jsem moc v pohodě. Krásnou neděli, zde máme aktuálně 16 stupňů, jasno bez deště, ahoj všem a zase písnu František. Františku, škoda, že jste nám nenapsal odkud jste, protože jako jo, 16 krásný, ale nevíme kde. V každém případě vy už teď můžete psát a já tu mám další gratulaci. Xindl X a písnička Dřevo. A právě Xindl, tedy Ondra Ládek, dnes slaví také narozeniny. Tak všechno nejlepší.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Dobré ráno, pojďme se podívat, co nás čeká a nemine dnešní den, jaký bude.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. Většinou jasný až polojasný ráno a dopoledne ještě prakticky všude jasný, odpoledne už může být i oblačný a večer očekávejte přehánky anebo také bouřky a všechno to půjde pomalu, ale jistě od západu. A co se týče aktuálního stavu, tak teď máme krásné letní ráno, to je pravda, a zrušovan zdraví posluchačka se sluníčkem a 20 stupni na teploměru. Je to Vlaďka, zdravím Vlaďko, příjemné nedělní ráno všem Blaníkům z Milína, u nás máme oblačno, zatím je klidno a teploměr 8 stupňů. Jitka. Tanvald, 11 stupňů polojasno, čekáme na déšť. Poklidnou neděli přeje Marta a jak jsem před chvílí říkal, kamarád Jirka píše Suchovršice 14 stupňů. Aktuální stav počasí, jasná obloha. A ještě je tu posluchačka Michaela, ta nám píše z Moravských Budějovic. Máme teď aktuálně 19 stupňů a modrou oblohu. Sluníčko už vyráží na svou cestu. No tak jo, tak dnešní den má být krásný, má být ještě teplo, ale pozor, odpoledne a k večeru přijdou bouřky. Pravda, už se na ně těšíme. Teploty v Čechách do 32 a na Moravě to bude až 37 stupňů. Tolik tady o počasí, přeji hezké ráno a za chvíli posílám třeba Mandraže anebo Vabyho Daňka a jeho Rosu na kolejích.

Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Babi Daněk a jeho Rosa na kolejích, ideální písnička k táboráku. A ty vás dneska čekají.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: 18 až 19, samozřejmě s Nedvědovkou, která na vás opět čeká i dnes. Ano, hodinka je jenom písniček k táboráku. Tak ta zní tady u nás na Blaníku a na Českém Blaníku pokračujeme mezi 19. a 22. Je neděle, je čas na to opéct si třeba nějaký pěkný špekáček. Já vám přeji dobrou chuť, pokud snídáte a už se těšíte na tu večeři. Já teda bych si špekáček docela dal. No tak třeba jo, uvidíme. Lucie a písnička Amerika nebo MC Erika Barbara a Aniel. Za chvíli pro vás.
2: Písničky k táboráku.
1: Na rádiu Blaník. Dva roky prázdnin vám slíbit nemůžeme.
2: Ale ty letošní si s námi můžete klidně prodloužit.
1: Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
3: Do 5-hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa s All Inclusive.
1: Za 3 české, za sluníčkem.
2: Už zítra se dozvíte víc.
1: U nás na Blaní.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
1: Pohodové české rádio.

0: litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: pohodové nedělní ráno posloucháte Rádio Blaník. Vaším průvodcem je moje maličkost, tedy Martin Císař, a já mám pro vás písničky té další hodinky. Budou tu Krištof. Život je krásný i na konci světa, ve smírce básní ta nejhezčí. Čmelák a Divokej byl. Pošetáš mi, co tě láká, a to je pro čmeláka. Ale taky Pavel Vítek. Jo, tak tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto za 3 minuty celá, tedy 7.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. V Čechách po ránu polojasná, místa je oblačná obloha, teploty do 32, na Moravě tam bude ještě jasno nebo skoro jasno a teploty až 37 stupňů.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
3: Že se tak marmeruje.

5000 mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra. Je to však činže.

0: sembrato bene.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: K utopení stačí 20 vteřin. Zákaz mobilů má celospolečenskou podporu. Skauti chystají slavnost zakladatele. Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. U vody buďte opatrní, v Česku se každoročně utopí na 200 lidí. Mezi nejčastější příčiny patří alkohol, podcenění zdravotního stavu nebo nedostatečný dozor nad dětmi. Je to tichý boj o život, říká vedoucí odboru prevence policejního prezidia Zuzana Pidrmanová.
4: Ten, kdo se topí, si nezavolá o pomoc, protože opravdu z posledních sil se snaží, aby se nadechl. Takže nebude křičet, nebude mávat rukama, bude bojovat o holý život. Tiše v řádu vteřin a ten, kdo plave nebo stojí pár metrů od něj, si toho vůbec nemusí všimnout.
3: K utopení stačí 20 vteřin. Skrytou pastí je kryt zahradního bazénu, stejně jako nečekaná mělčina v místě, kde se člověk rozhodne skočit šipku. Státní ústav pro kontrolu léčiv stahuje z lékáren a nemocnic Rovatinex. Používá se na léčbu a prevenci ledvinových a močových kamenů. Důvodem je závada v jakosti, na kterou upozornil sám irský výrobce. 3/4 Čechů kvitují vládní návrh na úplný zákaz používání mobilů ve školách. Ukázal to exkluzivní průzkum NMS. Čím starší lidé jsou, tím spíš jsou pro přísnou restrikci. U omezení ve školách ale nekončí. 71% lidí by dětem do 15 let zatrhlo i sociální sítě. Důvodem je chránit jejich duševní zdraví. Skauti si připomínají 150 let od narození Antonína Benjamina Svojsíka. Zájemci se mohou jako on naučit lasovat, rozdělávat oheň křesáním nebo vykonat dobrý skutek na veřejnosti. Na den Svojsíkových narozenin 5. září se na pražské kampě chystá pro všechny hravé odpoledne. Na programu bude kvíz, divadlo, padlo o bratrstvu, kočičí pracky, koncert i táborový oheň. Tolik zprávy, teď vracím slovo Martinovi.
5: Děkuji ti, Renatko, a my si pojďme hrát.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
5: Tady na Blaníku dál hezky česky hrajeme tak celé léto. 7 hodin je tady a my vám teď v tuhle chvíli představíme také počasí. Rádio Blaník. A to bude počasí tohoto týdne, jaký bude jeho závěr a jaký bude začátek naopak toho příštího. No, přijde ochlazení, to už asi víme úplně všichni, těšíme se na to, ale jak to s tím bude, za chvíli s Martinem Lacem. Do té doby třeba Black a Wonderful Life anebo Pavel Vítek Mám rád vůni tvý kůže. A tohle, to už je skupina Divokejbel a písnička Čmelák. Posloucháte Blaník, tak hezké ráno.

0: hodin 12,5 minuty posloucháte Rádio Blaník, od mikrofonu zdraví Martin a za chvíli si hrajeme dál hezky česky. Tohle byl Pavel Vítek, budou tu Daniel Landa nebo Kateřina Marie Tichá a Benjis.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Já už zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu a přeji krásné nedělní ranko.
2: Dobré ráno.
0: Jaké ráno v Česku, jak je teď aktuální?
2: Tak aktuálně máme jasno nebo skoro jasno, ale od západu už v Čechách přibývá oblačnost a v západní polovině Čech je už většinou oblačno a na západě se ojediněle vyskytují slabé přehánky. Teploty jsou po ránu hodně pestré, nejčastěji se ale pohybují od 19 do 14 stupňů, hlavně v údolních polohách je kolem 12, naopak poměrně časté jsou i teploty kolem 21 stupňů. Když se podíváme konkrétněji na stanice, tak nejtepleji je v Albrechticích, kde je přibližně 24,5 stupně, naopak jen těsně nad nulou je na Šumavském Řezníku, kde je necelý 1 stupeň, mimo hory je nejchladněji v Jihlavě, kde je jenom necelých 9 stupňů Celsia.
0: Ty Albrechtice, teda půl stupně nám scházelo do toho, aby jsme měli super tropickou noc, je to tak, to je od 25.
2: Jo, tamto minimum bylo trošičku jako nižší, aktuálně je už 24,5, ale minimum tam bylo 23,9.
0: Mm-hmm. Martine, co dnešní den, jaký bude?
2: Tak dnes bude jasno až polojasno, ale už během rána a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech s ojedinělým slabým deštěm. Popolední bude velká oblačnost už také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný dešť, výjimečně i bouřky. Teploty dnes čekáme v Čechách od 27 do 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě velmi teplo od 32 do 37 stupňů Celsia, v jihovýchodní polovině území proto předpokládáme silnou, na jižní Moravě až velmi silnou zátěž teplem, v 1000 metrech na horách bude kolem 23, v Jeseníkách a Beskydech kolem 26 stupňů. No a během dne dnes bude foukat mírný, severozápadní až severní, zpočátku na Moravě a ve Slezsku jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Martin Laco, děkuji za vaše informace, mějte se hezky a hezké ráno.
2: Na malo, děkuji i vám, hezké ráno. Sluníčkové léto.
1: Na Blaníku.

0: 7:24 i dnes, tedy v neděli 16. srpna, posloucháte Blaník. Díky za to, hezkou neděli a krásné ranko všem. Co dál tady u nás? Tak za chvíli Anna K., Noc na zemi, anebo skupina Krištof.
1: Život je krásný i na konci světa, vesmír se básní, ta nejhezčí.
0: A zítra, až se probudíte, bude to už 34. týden tohoto roku 2026 a vlastně předposlední prázdninový. Ale pozor, stále pro vás něco budeme mít. A zítra, no zítra bych poslouchal, šel bych do toho. Poslouchejte.
2: Blaník, to jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte. A vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Skvělé ráno, tohle byla Anna K. Máme 7:45 a vy posloucháte Blaník.
1: Rádio Blaník. Jsme všude tam, kde se něco děje. Jsme všude tam, kde
0: a teď míříme do Prahy na Letnou. Kromě Letní Letné, tam teď začne také festival O ničem. O co vlastně půjde, o čem tenhle festival je, to nám prozradí jeho ředitelka Simona Bagárová.
2: Festival O ničem je osvětová akce na téma péče, kterou pořádá organizace Mila. A od 17. do 23. srpna se na vás těšíme v Praze na Letné, na Vodárenské věži, kam můžete přijít třeba na taneční lekce Honzy Ciny, koncert Beaty Hlavenkové, Lenkinové, nebo třeba jenom do kavárny, sednout si na terasu, číst si knížku, dát si kafe, zacvičit si jogu, zkrátka nedělat nic a jenom odpočívat a užívat si prostor, kde po vás nikdo nic nechce.
0: I takový tady bude festival O ničem v Praze na Letné. Co dál tady u nás? Ilona Čáková nebo Lucka Vondráčková, Radim Flender a Stanice Svět. Zkrátka Blaník hraje celé léto hezky česky.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník, pohled na hodiny za 4 minuty bude 8, co se dál budeme hrát, tak třeba jeleny. Dále to bude i skupina Kabát.
1: Jak je to s pravdou? S pravdou se šetří, možná proto, aby zbyla.
0: A nebo Standa Hložek a Petr Kotval.
2: Má bílá královno, přestaň chtít všem dávat mat.
0: Celé leto hrajeme hezky česky, vždyť jsme Blaník.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
0: Jaké počasí přinese dnešní den? Čechy tady očekávejte oblačnou až polojasnou oblohu ráno a dopoledne, odpoledne přibývání oblačnosti, večer také zabouří a na Moravě tam bude zpočátku dne ještě jasno až polojasno. A teploty taky rozdílné, v Čechách do 32, na Moravě do 637 stupňů. Já vám přeji hezké ráno a buďte s námi.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Společný nákup energií se vyplatí. Ceny bytů dál stoupají. Malé vodní toky vysychají. Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Malé obce, statisíce, města, miliony. Tolik ušetří ročně společným nákupem energií na burze pro sebe, pro školy nebo sportoviště, které zřizují. Do projektu je teď zapojených 140 obcí a 400 organizací a další se přidávají. Přínosem je i jednodušší administrativa při sjednávání dodávek. Nové byty dál zdražují nejvíc v Ostravě, kde před 3 lety stál metr čtvereční 43 000, dnes je za 70 000. Byty zároveň zůstávají v nabídce realitních kanceláří výrazně kratší dobu a lidé by tak podle ekonomů neměli podcenit přípravu hypotéky před samotným výběrem nemovitosti. Letošní rok je z pohledu počasí naprosto extrémní. Podle ochránců přírody vysychají malé vodní toky, třeba potok Bílá voda v Moravském Krasu, kde ve velkém hynou ryby i raci. Na Mladoboleslavské říčce Klenici a jejich přítocích zakázali čerpání vody pod pokutou 100 000 a zastavil se i odtok z Orlíku. Vlaky v Česku jezdí spolehlivě. V prvním pololetí dosáhla přesnost spojů na 89% a zpoždění většinou nepřesáhlo 15 minut. Co je důvodem takového zpoždění vlaku, vysvětlí mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
7: Největší podíl zdržení vlaků připadá na pořadí jízdy vlaků, tedy například jejich křižování na jednokolejkách nebo předjíždění na silně vytížených dvoukolejných tratích. Máme sice jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, ale jen velmi málo kapacitních tratí.
6: Petře, děkujeme. 80% našich železnic má totiž jen jednu kolej. Více kolejných úseků není dohromady ani 65 kilometrů. Tolik zprávy a teď opět Martin.
0: Ano, jsem tu, když jinak nedáš, jinak já bych chtěl trošku vysvětlit tam takovou tu malou mezírku. Ono, 15. a 12. je trošku jiné datum, takže chyba byla na mé straně. Já jsem ten zvuk našel a potom jsem ho doplnil. Renatko, děkuju, hezké ráno ti přeji.
3: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
0: Jsem tu a přeji krásné ráno přesně v 8 a teď si pojďme hrát. Standu Hloška, Petra Kotvalda, také se skvěle stává a dobře poslouchá.

0: 8 hodin, tomu 12 minut posloucháte Rádio Blaník. I dnes tady v neděli 16. srpna jste si nás pustili. Díky za to, dál si budeme hrát hezky česky Jelen za tebou, anebo Činasky a báseň. A v tuhle chvíli toulky po naší krásné vlasti. A Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval na výlet podél potoka Javoříčko z Bouzova do obce Javoříčko. Minuli jsme přitom tři rybníky a pozorný pozorovatel uvidí i nenápadný památníček, který upomíná na událost ze samého konce druhé světové války 5. května 1945. Tehdy zde příslušníci SS zastřelili Jana Šlusara. Další tragédie se udála ve stejný den v Javoříčku. Už když se v dálce objeví jeho první střechy, padne vám do oka mohutné sousoší sochaře Jana Třísky a architekta Miroslava Putny z roku 1955. Odkazuje na řádění nacistů, kteří popravili 38 mužů a vypálili vesnici. Pod sousoším je symbolický společný hrob se jmény všech obětí. Nejmladší bylo 15 let, nejstarší 76. Kolem památníku vede krátká naučná stezka, měří pouhý kilometr, ale procházka po ní je opravdu silným zážitkem. Prochází kolem opravených základů vypálených staveb. U každé jsou jména posledních obyvatel a vzpomínky přeživších. Na stezku navazuje muzeum v bývalé škole. A nesmíte si nechat ujít návštěvu její zahrady. Byla otevřena v roce 2024 a láká nejen na modely hradu Bouzov, javořícké školy či vstupní budovy javořických jeskyní, ale uvidíte tu i mnoho dřevěných soch. Jedna upoutá pozornost hned u vchodu. Je to barmanka v životní velikosti, která dohlíží na samoobslužný bar, jehož součástí je také ohniště s pohodlným posezením. Děti mohou na zahradě najít postavičky Krtečka, Ferdy Mravence nebo hlavičky Pštrosů. Celý výlet se dá zakončit v bistru v budově zmíněné bývalé školy. A kdo má dost času, může pokračovat dál do javoříckých jeskyní a přesvědčit se tam, co je pravdy na tom, že patří k nejkrásnějším a nejbohatším v republice. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Jelena písnička za tebou, za 4:04 přeji krásné nedělní ráno. Za chvíli dál hezky česky činasky Petr Kolář, anebo Michal Tučný a jeho cesty toulaví. A jaké počasí bude třeba na ty cesty toulaví panovat v Česku? Zeptám se Martina Laca z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Rádio Blaník. Martine, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké ráno v Česku, jak je teď aktuálně?
2: Tak aktuálně máme jasno nebo skoro jasno, ale od západu už v Čechách přibývá oblačnost a v západní polovině Čech je už většinou oblačno a na západě se ojediněle vyskytují slabé přehánky. Teploty jsou po ránu hodně pestré, nejčastěji se ale pohybují od 19 do 14 stupňů, hlavně v údolních polohách je kolem 12, naopak poměrně časté jsou i teploty kolem 21 stupňů. Když se podíváme konkrétněji na stanice, tak nejtepleji je v Albrechticích, kde je přibližně 24,5 stupně, naopak jen těsně nad nulou je na Šumavském Březníku, kde je necelý 1 stupeň, mimo hory je nejchladněji v Jihlavě, kde je jenom necelých 9 stupňů Celsia.
0: Ty Albrechtice, teda půl stupně nám scházelo do toho, aby jsme měli super tropickou noc, je to tak, to je od 25.
2: Jo, tamto minimum bylo trošičku jako nižší, aktuálně je už 24,5, ale minimum tam bylo 23,9.
0: Mm-hmm. Martine, co dnešní den, jaký bude?
2: Tak dnes bude jasno až polojasno, ale už během rána a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech s ojedinělým slabým deštěm. Popolední bude velká oblačnost už také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný dešť, výjimečně i bouřky. Teploty dnes čekáme v Čechách od 27 do 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě velmi teplo od 32 do 37 stupňů Celsia, v jihovýchodní polovině území proto předpokládáme silnou, na jižní Moravě až velmi silnou zátěž teplem, tisíci metrů na horách bude kolem 23, v Jeseníkách a Beskydech kolem 26 stupňů. No a během dne dnes bude foukat mírný, severozápadní až severní, zpočátku na Moravě a ve Slezsku jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Martin Laco, děkuji za vaše informace, mějte se hezky a hezké ráno.
2: Zanálo, děkuji i vám, hezké ráno.
3: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Hezky česky celé léto.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

teď. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: čtvrtě na 9, tohle byl Petr Kolář.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Plus.
0: Nádherná písnička od pondělí do pátku vám může přihrát do peněženky 5, 10, 15, no zkrátka tolik tisíc, jak to vypadá s posluchači Rádia Blaník před vámi. No, pokud někdo neuhádne, je to 10, pokud další ne, je to 15 a tak dál. No a jak to bylo nedávno, zhruba před 14 dny, byla v našem vysílání báječná posluchačka Miluška. A ona tedy zavolala ve správný čas, jak zazněla ta písnička, ale potom ještě úkol uhádnout, kdože to dospíval. A jak to dopadlo?
3: Je všude kolem nás, stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
4: Miluško, jde o 10 000 korun, tak povídejte.
5: Myslím si, že to je Kateřina Marie Tichá.
4: To si myslíte, že to je Kateřina, jo? Tak víte, co, já vám je pošlu teda.
0: No jo, takhle to Pepa natahoval, nicméně napínal chviličku naší posluchačku a bylo to 10 tisíc. A to jen proto, že den předtím náš posluchač neuhádl. Tak pokračujeme dál v pondělí. Vy máte velkou šanci vyhrát zase pěkné peníze do vaší peněženky, protože slunce dál svítí na Blaníku.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku. Pohodové české rádio.
0: Když slunce dál svítí, většinou je modré nad hlavou a tuhle písničku má pro vás Dalibor Janda.

0: Skvělé ráno, tohle byla Mel C, máme 8 hodin 54 minuty a za chvíli další písničky pro vás. Jaké budeme hrát, tak třeba skvělou Hanku Zagorovou.
1: A to by nebylo
0: fér. Bude tu Marek Ztracený?
2: Tenhle ten svět byl lepší než teď.
0: A nebo Motýly a Mandražer.
2: Jasať mi na chvíli.
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: A jaký bude další letní den, ten 16. srpnový? Očekávejte v Čechách většinou polojasnou oblohu, odpoledne k večeru přibývání oblačnosti a také zabouří a zaprší. A co se týče Moravy, tam ještě obloha jasná nebo polojasná. Rozdílné jsou i teploty v Čechách 32, na Moravě až 37 stupňů.
1: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Jediným zdrojem vody u nás jsou srážky. Policie má bezpečnostní desatero. Olomoucký systém plánování šetří peníze. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Sucho pomůže řešit zadržování vody v krajině, nádrže a úsporné využívání stávajících zdrojů. Takový je závěr expertů. Nutné jsou proto revitalizace toků, zvýšení biodiverzity, zlepšení zemědělských postupů i lepší hospodaření s vodou v lesích. Jediným zdrojem vody pro Česko jsou srážky a je tady potřeba chytit každou kapku. Ročně je zhruba 10 000 srážek auta s lesní zvěří, zvlášť nebezpečné. Je to pro motorkáře. Policisté proto radí, jak tomu předejít nebo zmírnit následky. Zpomalte u lesů, polí a luk, hlavně ráno a večer. Srnky většinou chodí ve dvou, takže když přeběhne jedna, bude i druhá. A když už není zbytí, přímý střet je bezpečnější než strhnout volant. Kompletní desatero najdete na webu novinky.cz. Olomoucká dětská hřiště se blízknou novotou, obzvlášť to na Starého v Hodolanech, ve Forstrově ulici nebo ve Smetanových sadech. K rekonstrukcím přistupujeme systematicky, říká mluvčí magistrátu Lenka Jedličková.
3: Magistrát chce připravit novou koncepci dětských hřišť v Olomouci. Nejprve zmapuje jejich aktuální stav, ale také například dostupnost pro obyvatele, kvalitu herních prvků, podobu okolí nebo návaznost na další vybavenost.
2: Systematická koncepce tak pomůže určit místa, kde nová hřiště chybí. Anketa Strom roku letos slaví 25 let. Při této příležitosti probíhá hlasování o titul Strom čtvrtstoletí. Do 5. října na webu ankety se o přízeň uchází 13 výjimečných dřevin. Myšlenka vyzdvihovat stromy s příběhem místo pouhého upozorňování na kácení vznikla původně v Brně z iniciativy ekologa Antonína Bučka. Tolik zprávy, teď opět Martin.
4: Děkuju, přeji krásné ranko, za minutu už je 9.
0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
4: Tady na Blaníku za chvíli dobré rady do zahrady a kolegyně Iva Lecká. Tohle už jsou Mandraže a Motýle a já přeji krásný dobrý

0: Marek Ztracený a písnička Léto 95, 9 hodin 10 minut posloucháte dopolední vysílání nedělního Blaníku. Za chvíli skvělá Hanka Zagorová, to by nebylo fér, teď naše kolegyně Iva Lecká.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Možná máte na terase nebo na balkoně rostlinu, kterou poctivě zaléváte a přesto vypadá, jako by právě prožila týden na poušti. Listy visí, květy vadnou, opadávají a člověk si říká, vždyť jsem jí ráno zalila, tak co ještě chce? V těchto vedrech může být problém úplně někde jinde. Rostlinu v květináči totiž můžete doslova přehřát nebo uvařit. Klidně i tehdy, když má v zemině dostatek vody. Květináč, hlavně tmavý, plastový, se na přímém sluníčku dokáže pekelně rozpálit na vysokou teplotu a protože je uvnitř poměrně malý prostor, teplo se rychle dostane ke kořenům. Ty jsou přitom pro rostlinu něco jako její podzemní kuchyně a zásobárna vody. Když se přehřejí, začnou fungovat hůř. Rostlina potom může vadnout, přestože když sáhnete prstem do zeminy, zjistíte, že je mokrá. A tady je dobrá rada pro tyhle horké dny. Nestínujte jenom rostlinu, ale hlavně ten květináč. Pokud máte nádoby na místě, kam celý den praží sluníčko, zkuste je přemístit tak, aby na ně odpoledne nesvítilo přímo. Pomůže taky postavit menší květináč do větší nádoby. Mezi nimi vznikne vzduchová mezera, která může trochu omezit přehřívání. Výborná je taky světlá nádoba, která sluneční záření tolik nepohlcuje. Nedávejte rozpálený květináč automaticky do studené vody a přelévejte ho ledovou vodou. Velký teplotní šok rostlině ani nádobě rozhodně neprospěje. Zalévejte raději ráno nebo večer vodou, která má přibližně teplotu okolí. Pokud máte květináče postavené přímo na rozpálené dlažbě, zkuste je trochu nadzvednout, třeba pomocí podložek nebo stojanu. Nejenže se nebude dno nádoby tolik zahřívat od podlahy, ale kolem ní bude lépe proudit vzduch. Takže jestli vám teď na balkóně nebo na terase rostliny uvadají a vypadají otráveně, možná jim nechybí další litr vody. Zkuste se na to zaměřit a krásný zbytek dne.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Petr Hapka, Jana Kiršner a Bude mi lehká zem. Dál si budeme hrát české písničky, nabídnu třeba Miraj, taky to bude Slza.
1: Do ticha se vkrádám, snad už máme vůli říct, tentokrát.
0: Jsme Blaníka, hezky česky vám hrajeme celé léto. Je 16. srpna, je neděle a svátek mají Jáchymové. Tak všechno, jen to nejlepší od nás, pánové.

0: Hezky česky celé léto.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj na Blaníku za minutu 9:45. Hezké dopoledne. Tak co, už jste se podívali na naše sociální sítě Facebook, Instač, projeli jste to dobrá, je tam spousty zajímavých věcí. Ovšem na našem webu radioblanik.cz máme tipy na léto od našeho kránka a kránci Rádia Blaník vyrážejí po celé zemi a mají pro vás spousty tipů, kam vyrazit. Můžete se tam třeba podívat, kde se dá ideálně vykoupat, anebo navštívit, pokud teď, jak to tak vypadá, bude chladněji, třeba nějaký krásný zámek nebo hrad. Ovšem samo sebou tady máte také velkou šanci v rámci našeho kránka přihlásit se a stát se členy klubu Rádia Blaník. Nic na tom není, vyplníte to za 5, 7, možná 10 minut a potom už můžete samozřejmě hrát o tu šunku, kterou rozvážíme každou sobotu, šunčičku na kosti od Leka. Chcete jí? Staňte se tedy členy právě teď. V každém případě tady je také více informací o našich koncertech, ty letní pokračují samozřejmě dál a my se na vás budeme těšit 28. srpna v Tišnově. Dále to bude Prostějov, Pardubice, Čáslav a Prachatice. Léto ještě pokračuje a s Blaníkem bude hodně pestré a veselé.
2: Pohodové české rádio.
1: A když tedy hrajeme hezky česky celé léto, tak si dáme teď Františka Nedvěda a písničku Skládanka. Za chvíli třeba Jana Kratochvílová, hezky česky celé léto na vlnách Rádia Blaník.

0: Pěknou neděli, hezké dopoledne, posloucháte Rádio Blani. Krásný dobrý den vám všem přeje Martin. Před námi je další hodinka dnešního dopoledního vysílání a za chvíli tu budou Věra Špinarová.
1: Já ti řeknu jen jízdy zákonů, sešli v cestě slá.
0: Skupina Krištofa Šňury.
2: Že chci být tvým majákem, když směr ztratíš, být svým vždy, když spíš.
0: A nebo Lenka Filipová.
3: Za všechno může čas.
0: Ten aktuální za 5 minut 10.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Počasí dnešního dne polojasné až oblačné bude v Čechách, na Moravě ještě většinou jasné nebo skoro jasné, odpoledne také polojasné a přibývání oblačnosti je tady. Teploty rozdílné v Čechách do 32, na Moravě 37 stupňů.
4: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Získání vlastního bydlení je skoro nemožné. Česko mění koncepci kvůli suchu. Teplo kazí vodu ke koupání. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Úrokové sazby hypoték jsou nejvyšší za poslední dva roky, průměrně 5,5%. Kdo touží po vlastním bydlení nebo komu končí výhodné fixace, tak výrazně víc zaplatí. Navíc podmínky pro získání hypotéky jsou přísné. Banky přihlížejí k věku žadatele, zadluženosti, bonitě i výši vlastních příjmů. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy korun. Na podzim kabinet projedná speciální zákon, který bude specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián k tomu říká.
6: Ty 4 miliardy se týkají naplňování opravdu ty koncepce boje se suchem, což jsou propojování vodohospodářských sítí, retence vody v krajině, výstavba drobných vodních nádrží, rybníků, závlahové opatření a tak dále.
5: Pro Česko jsou jediným zdrojem vody srážky, kterých je čím dál méně. Venkovní koupaliště praskají ve švech. Pokud se nechcete máčet v chloru s desítkami dalších lidí a nemáte vlastní bazén, můžete vyrazit do přírody. Vzhledem k vedrům se ale množí sinice a koupání je na některých místech zakázané. Než vyrazíte, mrkněte na web koupacivody.cz. Filmová renesance Slavonice zná svého vítěze. Nejlepším mezinárodním filmem je ruský snímek Mistr a Markétka. V česko-rakouské kategorii pak zvítězil film Na pořád. O oceněných letos poprvé rozhodovali diváci. Příští rok chtějí pořadatelé zavést i hodnocení odbornou porotou. Tolik zprávy a teď vracím slovo Martinovi.
3: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
7: Děkuju za slovo, za minutu 10 hodin posloucháte Rádio Blaník celé léto hezky česky a za chvíli tu budou Lenka Filipová, skupina Krištof a Šňůry a potom také slavné desky hezky česky. Roztočíme je zhruba za čtvrt hodinky. Tak hezký poslech, krásné dopoledne.

0: To byla skupina Kryštof a písnička Šňůry, vy posloucháte Rádio Blaník. Hezké dopoledne, 11 minut po desáté.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A už je tady hudební skladatel řeckého původu Vangelis a písnička z roku 1992. V české verzi je ta písnička naspívaná, no kdo ji zpívá, jestli je to skupina, zpěvačka nebo zpěvák, to neprozradím, to je teď na vás. Zavolejte mi na 800 109 109, kdo tuhle písničku zpívá v české verzi. Děkuju.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Tolik Vangelis a pojďme hledat českou verzi. A dneska to nebylo těžké.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Tady jsou naši posluchači, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Humpolce a tuhle písničku zpívá Daniel Hulka.
3: Dobrý den, Martine, tady je Hanka z Přeštic. Tuhle písničku zpívá Dan Hulka a mne se Ráj.
0: Dobrý, děkuju, mějte se krásně.
3: Taky, na shledanou.
4: Dobrý den, tady David Mariánské Lázně a zpívá tu nás Daniel Hulka.
0: Já tedy doplním, že písnička se skutečně jmenuje Ráj, je z roku 1997 z Danova debutového alba Daniel Hulka. Český text tady napsal Zdeněk Bourovec a já vám tuhle písničku posílám právě teď.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: I v neděli dopoledne posloucháte Blaník. Díky za to, krásný dobrý den. Za chvíli dál hezky česky nabídnu Veronu, budou tu také Šalom a Bonsoir Mademoiselle Paris. Hezky česky vám hrajeme celé léto. Slunce dá nám
1: svítí, je tisíc na ruku. Špičkový manažer si to vydělá za jednou.

0: na kole krásnou letní krajinou.
1: Jsou věci, které se nemění.
0: Sluníčkové léto
1: na rádiu Blaník.

0: To byla báječná slovenská skupina Elán, za chvíli tu bude třeba Šalom, anebo Petr Spálený a Je to trest. Hezky česky celé léto.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Každou středu pro vás máme energoporadnu. Adélka Zahradníčková ji pro vás chystá vždy ráno a potom také v repríze v podvečer v 6:30. A navíc pro vás máme hru, do které se můžete zapojit na našem webu radioblaník.cz. Stačí tam vyplnit formulář a můžete vyhrát 3000 korun na ruku, ale také kontrolu vaší solární elektrárny až za 10 000 korun. To všechno od nás, tedy od Blaníku a od Solar Energy Service and Care. Možná si teď říkáte, že fotovoltaickou elektrárnu nemá. Ale to vůbec nevadí. I tak můžete vyhrát 3000 na ruku a kontrolu věnujete svému kamarádovi nebo třeba rodičům, dětem či sousedům. Energo.

0: vím, dlouho spí.
1: Petr Spálený na Vloniku, co dál? Karel Gott? Jestli já tě budu mít rád. Po 11. Jiří Korn.
0: Jednou je hůř, jednou je líp.
1: A jedno tajemství bude mít Ilona Čáková.
2: Jedno tajemství mi prosím nech, mě nenamluví.
1: Ano, tohle je Vlaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
3: Rádio Vlaník, počasí.
2: Rádio
1: A jaký bude další letní den, jeho zbytek dopoledne, odpoledne očekávejte přibývání oblačnosti v Čechách, oblačno, na Moravě ještě polojasno, teploty v Čechách do 32 stupňů, na Moravě až 37. Toliko počasí, přeji krásný dobrý den.
3: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník. Víkendové tipy.
5: Pěkné dopoledne. V Černošicích najdete tradiční mariánskou černošickou pouť. Čeká vás víkend plný hudby, divadla a zábavy. V kulturním centru navíc proběhne unikátní výstava s názvem Věra Čáslavská pro Černošice, Černošice pro Věru Čáslavskou. Chybět nebudou ani pouťové atrakce a jarmark. Podobná akce se koná i v Sázavě. V sázavském klášteře najdete letní festiválek Květinový den i s jarmarkem. Pestrý program se koná v interiérech i exteriérech památky. A v rámci akce budou výjimečně volně zpřístupněny i prostory, do kterých se za normálních okolností nepodíváte. A pokud byste raději někam za prohlídkou, tak zkuste zámek Berchtold, Kunici u Prahy. Během nevšední prohlídky se dozvíte o historii zámku, o původních majitelích, ale taky o současnosti památky. Prohlídka je vhodná pro celou rodinu a vychází v jednu odpoledne. A při troše štěstí vás provede sám pan majitel. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
12: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
1: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
2: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
4: Báječnou neděli, hezké dopoledne. Za půl minutky už máme 11 hodin a vy posloucháte rádio Blaník. Vaším průvodcem je Martin a za malou chvíli také písničky od Karla Gotta, Ilony Čákové nebo Jirky Korna. A já vás pozvu také na vinobraní. Rádio Blaník. 11. hodina je tahle a tady je taky slíbený Karel Gott.

0: 11 hodin, 11,5 minuty posloucháte Rádio Blaník. Přeji krásné letní dopoledne. A je to tady. Srpen se nám překulil do své druhé polovičky a v září nastane doma vinobraní. Ostatně třeba v takovém Mikulově už se na to pečlivě pálavské vinobraní připravují. Jaký bude letos program, to nám prozradí mluvčí pálavského vinobraní Dominik Ryšánek.
1: Letošní program nabídne opravdu pestrou směsici žánrů. Mezi největší lákadla patří určitě Monkey Business, Horký žeslíže, Ben Christovo, Martina Partlová, Richard Miller, Kandráčovci, ale samozřejmě se návštěvníci mohou těšit i na další známé interprety a kapely. My se každoročně snažíme, aby si v tom programu našli své jak mladší návštěvníci, tak i starší generace.
0: To vypadá skvěle, tak ať se to vydaří, nicméně u nás na Blaníku jsou připraveny další hezké české. Nabídnu Jiřího Korna, bude tu Zuzana Norisová, anebo všude zdejší a Jelen. Tak hezké dopoledne.
2: Rádio Blaník. Česky celé léto.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

0: Zuzka Norisová na vlnách dopoledního vysílání Rádia Blaník. 11 hodin 23 a půl minuty. Všechno nejlepší Jáchymům k dnešnímu svátku. A co dál, budeme si hrát hezky česky, nabídnu Lucie Vondráčkovou, bude tu Věrka Martinová a nebo Jelen.
1: Ptáš se praku, kterou cestou se dá, všude dobře, doma nejlíp, praky začnou se svět.
0: Všechny zdravím a přeji, ať se Blaník dál skvěle poslouchá. Hezké dopoledne.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v den.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

Pohodově a hlavně hezky česky celé léto na vlnách Rádia Blaník. Za malou chvíli Věra Martinová toulaví džíny a my se také budeme tak trošku toulat tím českým éterem, protože za chvíli se hlásí repríza pořadu Česká desítka a bude tu kolega Petr Slíva, tedy celá hodinka jenom českých písniček. Jak to dopadlo v tom minulém týdnu, tak to se dozvíte v repríze už za pár minut. Do té doby další pohodovky pro vás a v půl nabídneme samozřejmě také druhou polovičku, takže neváhejte poslouchat dál, skutečně celá hodinka Český desítky je připravena. Tak si užijte den, buďte v pohodě, krásné odpoledne. Jenom taková informace, pokud teď projíždíte Prahou, tak tady už začalo lehce pršet. Tak pokud se na tu vodu těšíte, tak snad skutečně dorazí. A kdo dorazí po 13. to je můj báječný kolega Vlasta Suk. Už se na vás těší. Ještě pohled na hodiny, za 2 minuty už máme 3:15. Tak hezkou neděli.

0: Despacito.
1: 11.54, před námi česká desítka, kolega Petr Slíva. Ještě se podíváme krátce na počasí.
2: Radio Blaník, počasí.
3: Radio Blaník.
1: Jaký bude ten zbytek toho dnešního odpoledne? Očekávejte oblohu, která bude oblačná, zatažená, to platí pro Čechy. Na Moravě ještě jasno až polojasno. Teploty budou také rozdílné v Čechách do 32 a na Moravě místy může být ještě 37 stupňů Celsia. Po celý den očekávejte přehánky, no a večer tam by mohlo i silněji zabouřit. Toliko počasí, krásné poledne a mimochodem také dobrou chuť k obědu, k tomu nedělnímu, jasná věc?
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Radio Blaník, víkendové tipy.
3: Radio Blaník.
4: Hezké poledne. Voňavé odpoledne na vás čeká v Levandulovém údolí v Chodouni. Připravili si akci s názvem Slavnosti růží z celého světa. Čekají na vás růžové drinky, aromaterapie anebo relax u minerálního jezera s barem. Kromě toho se můžete těšit i na tvůrčí dílničky, otevřeno je do 6. O víkendu se koná tradiční netvořická pouť. Těšit se můžete na pouťové atrakce, pestré trhy na náměstí, fotbalové derby, rokový koncert na netvořické dvorky i nedělní dechovku před Sokolovnou. Pro děti bude připravena i speciální badatelská stezka muzeem, během které prozkoumají historii hravou formou. A na Praze 7 můžete poznat ukrajinskou kulturu. Festival ukáže hudbu, umění i fashion. Těšit se můžete taky na různé workshopy a pro děti bude připravena i kreativní zóna s malováním na obličej, dílničkami a spoustou omalovánek. Na místě nechybí ani ochutnávky tradičních jídel. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Vítám vás u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. Týden se s týdnem sešel a je tady zase pátek večer, případně nedělní poledne. To platí, pokud posloucháte reprízu České desítky. A přicházím s žebříčkem nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. A v tom uplynulém týdnu jsme tady měli několik změn. Ať už co se pořadí týče, tak tady máme i nějaké novinky. A když se objeví nějaká novinka, někdo musí vypadnout. Těch postupových míst je prostě jenom 10. A tu desítku teď opouští Tereza Mašková a její písnička Hořkosladký valčík. A druhým odpadlíkem je Kateřina Marie Tichá a písnička Byt 66. Tady si mi zpíval a tady si mi hrál. Tak to máme odpadlíky. I za ten aktuální žebříček nejhranějších českých písniček musím poděkovat České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, kde to každý týden spočítají a my tak máme poměrně jasno v tom, jak byly jednotlivé české písničky v tom rádiovém éteru úspěšné. Tou desátou nejúspěšnější byla písnička od Xindla X Puberťák, která se v české desítce drží už 48 týdnů. Prostě spousta hudebních dramaturgů se v ní zhlédla, stejně jako spousta posluchačů. A to má Ondra v aktuálním žebříčku ještě jednu písničku, ale k té se teprve dostaneme. Tak tedy to desáté místo, Xindl X a Puberťák.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník, místo desáté.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: na rádiu Blaník.
1: A to byla první novinka této české desítky. Markem Ztraceným, to díky jeho koncertu na Pražské Letné, žilo v éteru prostě úplně všude, takže se i tato jeho novinka dostala do vyšších rotací. A aby ne, když písnička Obuj si mé boty vznikla vlastně jako speciální pozvánka právě na ten mega koncert na Letenské pláni, kam nakonec dorazilo více než 70 tisíc lidí. Písnička vznikla prý spontánně během jediné noci. Nahrávání proběhlo neobvykle rychle. Celý proces trval 2 dny, což je oproti běžné praxi výrazně kratší čas. Všechno šlo prý až neuvěřitelně snadno a jasně. Před koncertem Marek taky požádal fanoušky, aby se písničku naučili nazpaměť a ti to do puntíku splnili. Takže to bylo 9. místo české desítky, Marek Ztracený a Obuj si mé boty. A novinku najdeme i na 8. místě. Frontman skupiny Miraj Navrátil, oslavil v úterý 34. narozeniny. No a k ním si nadělil právě postup do české desítky s novou písničkou. Jmenuje se Malinovej sirup. A je to prý pro něj symbol dětství, takový malinový sirup. Dělávala ho jeho babička, která měla prý obrovskou zahradu, jak vzpomíná Miraj Navrátil. A celé prázdniny trávil u ní na vesnici a vzpomíná, že to bylo opravdu hezké období. Tak tady je ta vzpomínka na Mirajovo dětství.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 8.
2: Novinka.

0: Blanícka. Na rádiu Blaník.
1: Všechno je v pořádku, hlásí skupina Opět a Radeček ze 7. místa České desítky, což po 20 týdnech v žebříčku není vůbec špatné umístění. Kapela Chile koncertuje, ale Tomáš Polák už se těší na své účinkování v dalším ročníku Stardance a sám jsem zvědavý, jak mu to půjde. Ale nás teď čeká první pohled zpátky.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
1: Píše se rok 2004 a Aneta Langerová vyhrává historicky vůbec první ročník Superstar, české verze licencovaného pořadu, který v některých zemích běží pod názvem Pop Idol. A co si budeme povídat, do dneška je to zřejmě nejznámější výherkyně tohoto pořadu, která vzala svůj osud pevně do svých rukou a dala mu jasný směr.
2: Máme neděli 20. června a historicky první
3: českou superstar se stává
0: Aneta Langerová!
1: Aneta v tom roce 2004 doslova vyletěla ke hvězdám, mimo jiné i s touto písničkou, která byla 10 týdnů nejhranější českou písničkou v éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: Vzpomínka na rok 2004, kdy Aneta Langerová vyletěla ke hvězdám díky vítězství v prvním ročníku pořadu Česko hledá superstar. 10 týdnů byla tahle písnička nejhranější českou písničkou v éteru. No a za chvíli zase k těm, které byly nejhranější v uplynulém týdnu. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: Blaník.
1: Posloucháte Českou desítku na Blaníku, ve které si tentokrát hrajeme písničky, které se v rádiovém éteru v uplynulém týdnu objevovaly nejčastěji. Jak název napovídá, zajímá nás 10 nejhranějších. A taky dvě, které se umístily na prvním místě v minulosti. Jednu z nich jste slyšeli už před chvílí. Teď ale zase zpátky do současnosti. Dovolená. To je slovo, které se v této době skloňuje ve všech pádech. Někteří na ní jsou, někteří pojedou a někteří už jenom vzpomínají. A na dovolenou jezdí XNLX, teď teda jezdí hlavně po svých koncertech, ale o dovolené napsal písničku, která je už 6 týdnů mezi 10 nejhranějšími a momentálně taky na 6. místě. Ondra Ládek se už chystá na svůj největší koncert sezóny a oslavu svých narozenin v pražských Riegerových sadech, k čemuž dojde už v úterý. Teď ale dojde k tomu 6. místu. České desítky, XNLX a dovolená.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.

0: Písnička. Na rádiu Blaník.
1: Činasky a selhání. Písnička, která se kapele povedla a 16 týdnů už s ní boduje v éteru mezi 10 nejhranějšími českými písničkami. Teď z toho je pěkné 5. místo. Kdybyste chtěli na vlastní oči vidět, jak těžký má život bubeník Činasky, podívejte se na jejich Facebook. Je tam video právě natočené z pohledu bubeníka a je to strašný nářez. Divím se, že se mu nezamotají ruce. Činasky si jedou svou letní štaci, na kterou se už těšili několik měsíců před prázdninami a pořád toho mají ještě dost před sebou, takže pokud toužíte zaspívat si s nimi některou z jejich pecek, stačí zapátrat a třeba najdete místo, které je blízko vás. A pojďme na nepopulární 4. místo. Nebo takhle, ono je to krásné umístění, jenom vždycky stačí kousek a měli jste medaily. Ale vzhledem k tomu, že v české desítce žádné medaile nerozdáváme, tak je to vlastně úplně jedno. A to 4. místo tentokrát získala Poetika za písničku Blízko. Navíc se od minula o jednu příčku polepšila. Ten příběh, jak písnička vznikla, už jsem říkal několikrát, tak jenom připomenu, že to bylo během mezinárodního songwritingu, to jsou kempy, kde se tvůrci scházejí a společně píšou písničky. No a tahle se očividně povedla.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: písnička
1: na rádiu Blaník.
2: Čtvrtá nejhranější česká písnička v rádiích v uplynulém týdnu. Poetika a blízko. A než se budeme věnovat stupni vítězů, tak ještě jeden pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
2: Píše se rok 2012 a David Dale už má za sebou vydání dvou alb a několik rádiových hitů. A na tom druhém albu byla taky písnička Počítám, kterou zároveň vypustil do rádií. A ona se chytla, protože to 7 týdnů byla nejhranější česká písnička v rádiích. Davida jste mohli už mnohokrát slyšet i z našeho blanického studia, stejně jako jste ji mohli vidět i na blanickém konopišti. No a teď v České desítce na Blaníku.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.
0: Pohled zpátky.

0: Rádiu Platinum. Tak to byl dnešní druhý pohled zpátky a vzpomínka na rok 2012. David Dale a Počítám, 7 týdnů nejhranější česká písnička v éteru. Ale teď už ten aktuální stupínek vítězů. Nejdříve 3. místo. A tady nás čeká velké překvapení. 17 týdnů byl jedničkou české desítky duet Evy Farné a Miraje. Vzpomeneš si? A až 18. týden tato povedená písnička, inspirovaná tvorbou Davida Stypky, opustila první pozici a usídlila se v závětří na 3. místě. No a k tomu musím ještě teda zmínit, že ti dva se hledali, až se našli, teda oni se moc nehledali, a shodou okolností oba v tomto týdnu oslavili narozeniny. U Miraje už jsem to zmiňoval, ty byly 34. U Evy to řeknu teď, protože je to ještě krásný věk, 33. Tak všechno nejlepší. Tady je 3. místo, Eva Farná a Miraj. A vzpomeneš si?
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo.

0: Společný počin skupiny Krištof a influencerky Dominik Aradžie. Půlnoční hřích, který se od minula o jednu příčku polepšil a momentálně mu to vyneslo stříbrnou pozici. A co říká o téhle písničce Dominika? Richard mě oslovil s tím, že připravuje nové album a že by si dokázal představit, že bych byla součástí jedné z písní. Okamžitě jsem řekla ano. Byl to jeden z těch momentů, kdy si uvědomíte, že se vám plní sny, které jste si jako dítě ani netroufli vyslovit nahlas. Říká influencerka a zpěvačka, která se v době nahrávání zároveň připravovala na Miss Grand Czech Republic. Dominika Aradžie. Tak to bylo druhé místo a před prvním si pojďme udělat ještě rekapitulaci. Na desátém místě je Xindl X a jeho Puberťák. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. V české desítce máme taky novinku Marka Ztraceného, která se jmenuje Obuj si mé boty a která se umístila na místě devátém. A novinku žebříčku najdete i na místě osmém. Jsou tam Miraj a Malinovej syrup. Sedmé místo obsadila skupina Opět a Radeček s písničkou Všechno je v pořádku. Dovolená Xindla X je na místě šestém. Páté místo patří skupině Činasky a Selhání. A Bramboru tentokrát bere Poetika za písničku Blízko. Dlouhodobá jednička české desítky písnička Vzpomeneš si od Evy Farné a Miraje se tentokrát umístila třetí. A na druhém místě je skupina Krištof, Dominika Aradžie a Půlnoční hřích.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme na to první místo. Já jsem sice říkal, že minulá jednička české desítky, písnička Vzpomeneš si, Evy Farné a Miraje opustila první místo, ale Eva na něm zůstala. Pro změnu ale sama se svou solovou písničkou Neříkej, co má se stát, která si svou premiéru v české desítce prožila před 6 týdny. A tohle je její první zlatá.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo

0: Deník.
1: Písnička o touze naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu a přijímání toho, co život chystá, je v pohodě někdy bloudit a nebo jít špatně. Děje se to, co má se stát, říká Eva Farná o písničce, na které spolupracovala s Jendou Vávrou, René Dangem a Ronnym Janečkem. No a tahle ta písnička teď poprvé vyhrála českou desítku. A tím je dnešní žebříček u konce. Poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého i tentokrát česká desítka čerpala. A u žebříčku se na vás těším zase za týden v premiéře v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
2: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Václav Reckář nám zabrnkal, kolega Petr Slíba představil zase českou desítku, tak to má být. Jste s Blaníkem, od mikrofonu vás zdraví a krásnou neděli přeje Vlasta Suk. A nám se blíží 13. hodina, další odpoledne před námi, za chvíli budeme pokračovat v pohodových písničkách. Mám pro vás třeba Honzu Nedvěda a Podvod. Chtěl jsem to ráno, vy naposled zíra. A taky zaspívá Helena Vondráčková. A Michal Tučný. Tak zase rosou budeme brouzdat zítra, řekneme si. A hlavně vám dál budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Hled, kde už nám začalo pršet, aktuálně se pásmo srážek táhne od jeho západu na severovýchod. V tuto chvíli ještě prší v okolí Příbrami, taky v Táboře nebo v Písku a v okolí Mladé Boleslavy, Kolína či Hradce Králové. Během odpoledne by mělo být opět polojasno s teplotami od 26 do 31 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 23. Zítra ale pozor, změna, oblačno až zataženo, od západu déšť nebo přehánky a místy zabouří. Odpoledne ale opět srážky ustanou a čekejeme polojasnou oblohu. Teploty ale zítra rozdílné, naměříme od 19 do 28 stupňů.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio.

Krásné odpoledne. Rajský dvůr ve Votěckém klášteře dneska patří dětem. V rámci pohádkového léta se tu každou prázdninovou neděli koná divadelní představení. Dneska je na programu klasika o Smolíčkovi a začíná se v 6 odpoledne. Před začátkem si můžete koupit i občerstvení a vstupné je 80 korun. Na zámku Nelahozeves se můžete vydat na bojovku po stopách ztraceného pokladu. Dostanete čelovku a vydáte se do útrop zámku. Projdete tajnými schodišti, vystoupáte ke krovům a prohlédnete si i sklepení. A místo výkladu na vás čekají úkoly, které vyžadují kreativní myšlení a týmovou práci. A zajímavou akci si připravila Stará čistírna v Praze. Vyrazit se můžete na komentované prohlídky pro děti. Dozvíte se, jak funguje kanalizace a co se děje s odpadní vodou. Uvidíte i parní stroje, svezete se lodičkou. Prohlídka trvá zhruba hodinku a vychází ve 3 odpoledne. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Deník.
1: Ano, jsem s vámi, odbyla 13. hodina. Startuje další část našeho vysílání. Všem Jáchymům k svátku, jen to nejlepší. Ano, dneska slaví Jáchym, jen tak pro zajímavost, u nás jich máme více než 3,5 tisíc. Takže Jáchymové, tohle je váš den, všechno nejlepší. A taky nám zaspívá Iveta Bartošová písničku O.

0: Adam Ďurica, taky Ema Drobná a naše hriechy na Blaníku. Někteří byli hodně překvapeni, když si právě Adam Ďurica střihl tuhle písničku naživo s Markem Ztraceným na tom velkém koncertu na Letenské pláni. Někteří dokonce sezeli dojetím, ano, bylo to opravdu dojemné. Krásný koncert Adam Ďurica jako speciální host, teď v našem vysílání s Emou Drobnou.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No, zítra se opět vypravíme do tajemného roku. Ano, kolega Petr Slíva s Adelou Zahradničkovou už se nemohou dočkat, až se opět vrátí někam do minulosti. Budou vám hrát písničky z toho roku a dávat nápovědy. A vaším úkolem bude typovat, v jakém roce se vlastně budete nacházet. Tak pojďme si dát na nečisto ten zítřejší díl. V tom zítřejším tajemném roce se v Kanadě konala zimní olympiáda. A jak jsme na ní dopadli, nám poví mluvčí našeho olympijského výboru Bára Žehanová.
3: Dvě ze tří medailí československé výpravy v kanadském Calgary vybojovali skokané na lyžích. Pro stříbro na středním můstku si doletěl Pavel Ploc. Na druhou stranu stupňů vítězů, tedy na místo pro bronzového medailistu, se postavil Jiří Malec. Třetí doběhla také lyžařská štafeta na 4x10 km ve složení Radim Nič, Václav Korunka, Pavel Benz a Ladislav Švanda.
0: Tak, pokud posloucháte pozorně, máte první nápovědu, zítra budete o kus napřed. Tak nezapomeňte poslouchat Tajemný rok mezi 9. a 10. hodinou.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No teď už zase hrajeme krásné písničky. ABBA, Dancing Queen. No a pak hezky česky Honza Nedvěd a píseň Podvod. Ještě minuta a bude 14:15. Dobré odpoledne přeju.

0: Vůně špekáčků a večer s kamarády u tábora.
1: U stánku na lednou krásu.
2: I to je léto s Blaníkem.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Honza Nedvěd, písnička Podvod na rádiu Blaník. I tahle píseň se hodí k táboráku. Jo? Taky jsme si ji zpívali, když jsem malý kluk. Písničky k táboráku pro vás máme i dneska večer mezi 18. a 19. hodinou, takže celých 60 minut si můžete zpívat při vašem ohýnku, po případě až roztopíte grily. A i tentokrát pro vás máme jednu speciální věc, živou nedvědovku od Vojty Nedvěda. Dáme si Franka Dlouhána.
2: Měl kapsu prázdnou Franky Dlouhá, po státech toulal se jen sám. A že byl veselý.
1: Takhle vážně to bude znít, tak nezapomeňte poslouchat mezi 18. a 19.
3: Letí zima Nedvědovka.
4: Mladí nedvědi u Blanického táboráku.
1: No a za chvíli třeba Helena Vondráčková nebo Botox, pyžamo a za 8 minut už bude půl druhé.
4: Dva roky prázdně vám slíbit nemůžeme.
3: Ale ty letošní si s námi můžete klidně prodloužit.
4: Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
3: Do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa s All Inclusive.
4: Za 3 české, za sluníčkem.
3: Už zítra se dozvíte víc.
4: U nás na Blaní.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé

0: máš kolu s píseň Nina z Alba Racek z roku 2011. Je to vůbec možné, jak to letí? Ano, je to tak. No ale Tomáše Kluse můžete slyšet i v naší nejnovější blaňské hymně, jmenuje se Slunce dál svít. Ale co je podstatné, že právě tahle písnička přináší celé tyto prázdniny nemalé peníze. No jo, minimálně 5000 korun a může vydělat, ale i mnohem víc. Už jsme tu měli i 15000 korun. A spokojení mý herci? No, tak ty se raduj ještě teď.
1: Tak já vám teda zatleskám, no. Máte 5000 kače. No Petro, tahle písnička vám přinesla takhle krásný balíček peněz. To je hezký, ne?
2: No to je krásný.
3: Ale vy jste to poznala! A víte, co je ale skvělý? Vy máte 10 000 korun!
0: No, to jsou veliké radosti a přesně takhle se můžete radovat už brzy vy. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání. Od pondělí do pátku tahle písnička může zaznít. Kdykoliv se tak stane, volejte studio 800 109 109. My vám pustíme kus písničky jednoho interpreta. Vy musíte říct správné jméno. Pokud skutečně budete vědět, kdo to zpívá, tak vám dáme ty penízky. Aktuálně tedy hrajeme o 10 000 korun.
4: Slunce dál svítí. Sluníčkové léto na Blaníku.
0: No a dál do pohody už za chvíli třeba Michal Tučný, Hrát se brou s Dámrosou, nebo Michal David, Kolu pijeme kolu. Za 2 minuty bude 2:45.
4: Dobré ráno, Radio Blaník.
5: Užívejte si víkend. Zítra už je tady pondělí, ale společnými silami ho zase přežijeme. Uděláme vám to ráno co nejpohodovější. Zpátky bude už i Adélka a taky se bude hrát o další tankovací kartu. Těšíme se na vás zítra ráno v 6 hodin na Blaník.
4: Radio Blaník. Pohodové ráno.

0: S Michalem Davidem jsme si dali kolu při nedělním odpolední. Vítejte u poslechu, zdraví vás,
1: Vlasta Suk.
0: Za okamžik čerstvé zprávy, počasí, no a pak si opět budeme pohodově hrát. Mám pro vás Karla Gota. Dáme Gampa. A kolem tři čtvrtě zaspívá Lešek Semelka písničku Jména. To bude paráda. Tak poslouchejte dál. Hrajeme hezky česky celé léto. Za pět minut už bude 14 hodin.
2: Radio Blaník. Radio Blaník. Počasí. Radio
3: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou k 15 stupňům. Pondělní obloha bude zatažená až oblačná. Ráno čekáme místy. Během dne pak opět na většině území kraje déšť. Přehánky, místy i bouřky. Na jihovýchodě kraje odpoledne i silné. Večer bude ale srážek a oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů. V Polabí až 24. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Eliškou.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Na opravy silnic nedostanou kraje od státu nic. Česko je u zahraničních turistů stále oblíbené. Sémanová si v Paříži zaplave další finále. Rádio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Na opravy silnic nižších tříd nedostanou kraje ze státního fondu dopravní infrastruktury ani korunu. Na sociálních sítích to dneska potvrdil premiér Andrej Babiš. Uvedl, že regiony mají na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení daní. O postoji vlády v týdnu informoval liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta. Na kopci Skalka na Frýdecko-Místecku hoří od rána les. Vzhledem k silnému větru na místě zasahuje 15 jednotek hasičů a vyhlášen je druhý stupeň požárního poplachu. Příčina požáru ani rozsah škod zatím nejsou známy. Cestovní ruch v Česku zůstává stabilní. Do tuzemských ubytovacích zařízení dorazilo bezmála 6,5 milionu hostů. Nejnavštěvovanější je tradičně Praha, následovaná Jihomoravským a Jihočeským krajem. Podle ředitele Czech Tourism Františka Reismillera je návštěvnost vyšší i díky lepší letecké dopravě.
7: Česká metropole dále posiluje svou pozici významného leteckého uzlu mezi Evropou a Asií. Nové spojení zároveň usnadňuje cestování nejen návštěvníkům z Tchajvanu, ale také z Japonska a dalších zemí východní a jihovýchodní Asie, pro které představuje Tchajpej důležitý přestupní uzel.
6: Letos se zvedl také počet návštěvníků z Ameriky a Velké Británie. Nejvíc jich ale přijelo z Německa, Slovenska a Polska. Evropská šampionka na 200 metrů volný způsob Barbora Sémanová je v Paříži v dalším finále. Na mistrovství Evropy v plavání zabojuje o medaily i na dvojnásobné trati. V dopoledních rozplavbách obsadila v redukovaném pořadí poslední 8. postupové místo. Ocené kovy se poplave večer po 19. hodině. Tolik zprávy, teď je za mikrofonem zase Vlasta.
8: Ano, jsem s vámi, 14. hodina je tu.
9: Vlasta Suk na rádiu Blaník.
8: Už jste někdy slyšeli o festivalu O ničem? No, to vůbec není o ničem, je to dost zajímavé. Co je to za festival, kdy proběhne a další podrobnosti, řeknu za chvíli, teď posílám skupinu Olympic a písničku Taky jsem se narodil boc.

0: Po každé a Karel Gott, písnička ze stejnojmenného alba z roku 2002. Já doufám, že vás potěšila. Máme skoro čtvrt na tři, vy posloucháte Radio Blaník. A teď se vrátíme k tomu festivalu O ničem, o které jsem mluvil před malou chvílí. Možná jste o něm slyšeli, možná ne. Ten název je trošku zavádějící, ale ono to vůbec není o ničem. Je to hodně zajímavé. Je to takové, že bychom si mohli dát pohodičku a tak. A tenhle festival se koná v Praze na Letné. Ano, kromě letní Letné začíná taky festival O ničem. A o co tam půjde konkrétně, nám poví jeho ředitelka Simona Bagarová.
1: Festival O ničem je osvětová akce na téma péče, kterou pořádá organizace Mila. A od 17. do 23. srpna se na vás těšíme v Praze na Letné. Na vodárenské věži, kam můžete přijít třeba na taneční lekce Honzy Ciny, koncert Beaty Hlavenkové, Lenky Nové, nebo třeba jenom do kavárny, sednout si na terasu, číst si knížku, dát si kafe, zacvičit si jogu, zkrátka nedělat nic a jenom odpočívat a užívat si prostor, kde po vás nikdo nic nechce.
0: No, nezní to krásně, třeba jednou za čas nedělat nic? Proč ne? Tak to je festival O ničem.
2: Radio Blaník.
0: No, my jdeme dál do pohody. Tohle jsou Albano, Romina Power, Sempre, Sempre a za chvíli hezky česky Lucie Bílá. Most přes minulost. Krásnou neděli vám všem.

Most přes minulost a Lucie Bílá, která na hudební scéně působí už 40 let od roku 1986. Za tu dobu získala 21krát českého zlatého slavíka, 13krát slavíka absolutního a spoustu dalších a dalších ocenění. No, kdo by to byl řekl na jejím začátku? Že bude tak úspěšná. Ale stalo se a jsme rádi, že Lucku Bílou máme, že má stále krásné písničky, že si je můžeme společně zpívat. Za 8 minut bude půl třetí, na Blaníku dál hezky česky Petr Kotwald a taky Gump, Život je pes.

John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, písnička z Pomády. A právě Pomáda je součástí Hvězdného léta pod Žižkovskou věží v Praze. Podrobnosti na www.divadlokalich.cz. Teď ale z jiného soudku. Meteorologové rozšířili výstrahu před silnými bouřkami, a to na zítra, na odpoledne a večer. Tak ta výstraha od pondělního poledne do 15 hodin platí pro části středočeského, plzeňského, jihočeského, pardubického kraje a Vysočiny. V jiných částech Jihočeského kraje a Vysočiny a taky v Královéhradeckém kraji platí výstraha až do 21 hodin. Na Moravu a do Slezska mají bouřky dorazit později, až během odpoledne nebo večera. Jinak zítra odpoledne a večer se zejména na jihovýchodě mohou vyskytnout opravdu silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle až 70 km v hodině. Tak s tím počítejte, dávejte na sebe pozor, uklidte všechny věcičky, které máte doma před domem, aby vám to vítr neodfoukl. Za chvíli už Leše Semelka, písnička Jména, a Miroslav Žbírka zaspívá Bělý kvet. Za 3 minuty 3/4 na 3.

0: zase i něco navíc.
1: Pokaždé, když ji uslyšíte.
0: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Za námi další pohodovka od Miroslava Žbirky, Bielik, Vet a nám se přiblížila 15. hodina. Další čerstvé zprávy, počasí, dopravní servis, no a z písniček třeba Petr Mouk, Láska, ta nebezpečná věc.
1: Je láska má, co jsem ti dal.
0: Iveta Bartošová zaspívá. A nebude chybět Jakub Smolík.
2: Mí chlapi nebrečí, jen v pohádkách se lásko má říká.
0: Jdeme dál na vlně pohody, na Rádiu Blaník, celé léto hrajeme hezky česky. Za 6 minut už bude 15 hodin.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra vystoupají ke 23 stupňům. Polabí může být až 24. Foukat bude slabý, během nemírný západní, postupně severozápadní vítr. Obloha bude zatažená až oblačná, ráno čekáme místy, během nepak opět na většině území kraje déšť, přehánky, místy i bouřky. K večeru budou ale strážky ustávat. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
4: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
5: Dejte pozor na D1 mezi 34. až 44. a půltým kilometrem ve směru na Brno. Je pomalu jedoucí auto údržby, zpevněná krajnice je uzavřená, tak s tím počítejte. Na Benešovsku mezi Zručí nad Sázavou a nájezdem na D1 před odbočkou na Kalnou probíhají práce údržby, počítejte s omezením, taktéž dejte pozor. Na Příbramsku na výjezdu z Nového Knínu směrem na Drhovy probíhá údržba silnice. Tady je ale úsek dočasně uzavřený, zvolte tedy jinou trasu. A v ulici Kapitána Jaroše mezi křižovatkami s Fibichovou a Usadou probíhají práce na silnici. Tady je místo taktéž neprůjezdné. Tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Eliškou.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix, buďte in.
3: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Na Česko se ženou vytoužené deště. Požáry v Chorvatsku někdo zřejmě založil úmyslně. Basketbalistky pokračují v přípravě na světový šampionát. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Do Česka konečně přijde déšť. Zítra bude pršet prakticky na celém území republiky. Podle meteorologů dorazí i silné bouřky s nárazy větru a kroupami. Český hydrometeorologický ústav před nimi dnes vydal i výstrahu. Ta platí od zítřejšího poledne. Bouřit začne na jihu a východě Čech a pak budou bouřky postupovat na východ. Lidé často dělají nevinné zlozvyky, které mohou poškodit zrak. Problémy si přitom často neobjeví hned a lidé tak stejné chyby opakují celé měsíce i roky. Které to jsou, říká oční chirurg Pavel Stodulka.
7: Elektronika používaná bezprostředně před usnutím není prospěšná pro zrak a navíc škodí i kvalitnímu spánku. Když je člověk unavený, pálí oči, instinktivně si je začne mnout a to je další ze zlozvyků. Úleva je jen krátkodobá a mechanický tlak může poškodit drobné cévky ve spojivce a při častém nebo intenzivním tření přispívat i ke změnám tvaru rohovky.
6: Mezi další špatné zlozvyky patří třeba i staré kontaktní čočky nebo časté nošení slunečních brýlí. Chorvatská policie zadržela 4 lidi, kteří jsou podezřelí ze založení ničivých lesních požárů. Od čtvrtka na pobřeží v několika lokalitách zuří anebo zuřelo kolem desítky požárů. Při největším z nich u Omiše zemřel jeden člověk a zhruba 40 dalších utrpělo zranění. Na 2000 lidí muselo být v pátek evakuováno. Mezi nimi bylo i 300 českých turistů. České basketbalistky zahájily zápasovou přípravu na mistrovství světa. Na její úvod včera v Helsinkách porazili Švédsko. Dneska čeká svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové domácí Finsko. Zápas začíná v 5 odpoledne. Tolik zprávy a pokračuje Vlasta.
8: Vlasta Suk na rádiu Blaník.
9: Už je 15 hodin, pokračuje odpolední vysílání tady na Blaníku a mě by zajímalo, co vás v tomto týdnu potěšilo, co vám udělalo největší radost, tak mi to napište SMS-kou na 603 118 118 a my si ty vaše pozitivní zprávy dáme do vysílání krátce po půl čtvrté.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Posloucháte Radio Blaník a tohle byl skvělý Elvis Presley. Dneska je to 49 let, co nás opustil. For it's then that I belong and will never part. Tak to byla krásná vzpomínka na krále Elvise Presleyho. A pojďme popsát k narozeninám jedné báječné zpěvačce. Dneska své 68. slaví americká zpěvačka, taky herečka Madonna. Ta má nádherné romantické písničky, ale taky pěkné vypalovačky. Madonna se tedy narodila 16. srpna v roce 1958. Za chviličku si zahrajeme její písničku You'll See, ale ještě předtím popřejeme jednomu českému zpěvákovi. Tohle je Ondřej Ládek, alias Xindl X. Narodil se 16. srpna v roce 1979, dnes tedy slaví 47. narozeniny. No a tohle je jeho písnička Má chata, můj hrad. Tady na Blaníku. Dobré odpoledne, bude 4:15.

0: královna popu Madonna, You'll See. Krásná písnička, teď na Blaníku 10 minut před půl čtvrtou. A už jsme to říkali před chvílí, že Madonna dneska slaví narozeniny. Narodila se 16. srpna v roce 1900. Respektive narodila se 16. srpna a to konkrétně v roce 58. Tak blahopřejeme ještě jednou, doufám, že vás písnička potěšila. No a za chvíli už budeme pokračovat. Mám pro vás Jeleny a Hradišťany. Krásná písnička nás potěší. Ještě předtím Iveta Bartošová a vy mi stále můžete posílat SMSky, co vám v tomto týdnu udělalo největší radost. No, zapřemýšlejte a budu rád, když se podělíte a dáme některé do éteru. Už za chvíli tady na Blaníku.
1: Brza, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Dneska ta nebezpečná věc, další hezká česká do pohody dnešního odpoledne a Petr Muk. Tak, už se nám blíží 3:15. V tuto chvíli už vím, co vás potěšilo, co vám udělalo největší radost. Pojďme některé ty SMSky přečíst do vysílání. Dnes mě potěšilo, že jsme jeli do města Teplic na zmrzlinový pohár, protože brácha Jáša má dnes svátek a přeji hezký den. Krištof z Bystřan, díky moc, Krištofe. Dobrý sluníčkový den, dnes mi zlepšila náladu radost v očích synka, který má svátek a vzali jsme ho na zmrzku. Jinak mám radost z volného dne a užíváme si u maminky sluníčko a žolíky. Krásný zbytek dne, přeji Jana podepsaná. Jani, tak užívejte dál. Zdravíme Blaníček, vrátila se teď z vnoučaty z Čenkovic, pyšná na svůj výšlap pod sjezdovkou Buková hora, je skoro 1000 metrů, na svůj věk spokojená s výkonem. Zdraví babča Jana z Vamberka. Tak babču Jano, taky zdravíme do Vamberka. Gratulujeme. Ahoj Blaníčku, potěšila nás oslava naší kamarádky Lenky. Krásné kulatiny z Chebu, děkujeme za nádherné posazení. Cabužáci, nebo Čabuzáci Vojkov. Můj milý Blaníčku, moc mě potěšili moje 4 vnoučátka, že se přijeli na víkend podívat na babí a dědu na chaloupku na Žítči. Dnes jsme byli na chlumecké pouti. Super to bylo, vaše věrná Peťulka. Peťulko, taky díky. A vám ostatním taky, které jsem nečetl, těch SMS jako opravdu velká hromada, ale písniček taky, tak si je pojďme hrát. Za chvíli třeba Petr Rezek, Nejkrásnější déšť, a s další hezkou českou přijde zpívat Marie Rotrová. Mně vyšla hvězda Supernova.
1: Tajemný rok. Rádio Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin

0: Mně vyšla hvězda supernova. Teď nás potěšila Marie Rotrová touhle krásnou písničkou. A Vlasta Sokola, všechny zdraví, dobré odpoledne přeju. Za chvíli nabídneme čerstvé zprávy, počasí a dopravní servis. No a z písniček třeba Což takhle dát si špenát.
1: Což takhle dát si špenát.
0: S Jiřím Schillingrem. Dáme si ho, dáme. Taky Michala Penka. Ten zaspívá o bláznech. A taky pro vás mám Ranger Spole s bavlnou.
2: Den za dnem kůži z námička tu, vidíš jen černý záda bratrů.
0: Jak tam jsou v polích s bavlnou. Celé léto hrajeme hezky česky, za 6 minut budou 4 hodiny odpoledne.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník. Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. Zítra očekáváme zataženo až oblačno, ráno čekáme místy, během dne pak už na většině území bude pršet. Objeví se přehánky, bouřky, na jihovýchodě kraje odpoledne i silné. K večeru budou ale strážky ustávat a ubude i mraků. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 23 stupňům. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Blaník za volantem.
3: Kde se řidiči zdrží? Marcela z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: 20 minut se zdržíte na dálnici D11 ve směru na Prahu. Kolona od 37. po 29. kilometr z důvodu dopravního omezení. O kousek dále na 9. kilometru se stala hromadná nehoda. Kolona je od 14. kilometru a zdržíte se dalších 30 minut navíc.
3: Děkujeme, my se ještě podíváme na trasu. Tábor Praha na obchvatu Benešova za kruhovým objezdem se v koloně srazila. Dvě osobní auta blokují dopravu v jednom pruhu, počítejte tedy se zdržením. A na Benešovsku mezi Zručí nad Sázavou a nájezdem na D1 před odbočkou na Kalnou probíhají práce údržby. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Eliškou.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

cest, ptám se vesnic, ptám se měst, kde tě hledat mám a sám jdu stále dál. Ptám se rok a ptám se díl, kde je konec, kde je cíl.

0: Houbičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Kabinet se po prázdninách vrací do práce. Vyschlá koryta jsou pastmi pro vodní živočichy. Na pustevnách finišovala cyklistická Czech Tour. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kabinetu končí dvoutýdenní vládní dovolená. První zasedání vlády po pauze proběhne zítra. Ministři by na něm měli představit své kroky v boji se suchem v rámci Národní koalice proti suchu. Na programu je mimo jiné i návrh novely občanského zákoníku nebo návrh novely nařízení vlády o podmínkách plateb zemědělcům. Česko dál sužuje sucho. Některé řeky jsou prakticky úplně vyschlé. Situace je kritická třeba v Moravském Krasu na potoce Bílá voda. Koryto je úplně na suchu, což znamená jistou smrt pro vodní živočichy. Ochranáři tu podle serveru novinky.cz nacházejí desítky mrtvých přísně chráněných raků říčních. Situace je podle nich strašná. Některé zdánlivě jednoduché pohyby jsou pro děti obtížné. Je třeba jim s rozvojem jemné motoriky pomoci. Jak poznat, jaká aktivita je pro ně těžká, ví fyzioterapeutka Iva Bílková.
4: Mnoho dětí při práci s tuškou současně hýbe jazykem. I to je signál, že je pro dítě psaní a kreslení obtížná aktivita a potřebují se víc soustředit. Jedná se o takzvaný globální pohybový vzor, který se objevuje při jakékoliv náročnější činnosti. Psaní, kreslení, stříhání nůžkami, hodu míčkem a další.
3: Dítě je dobré nechat se koncentrovat a pomoci mu nenásilnou a hravou formou obtížnou činnost trénovat. Cyklistický závod Czech Tour ovládl Američan Andrew August. Čech Václav Ježek projel cílem na pustevnách po 160 kilometrech jako čtvrtý. Nicméně v celkovém pořadí obsadil 7. místo. Na vítěze měl víc než minutovou ztrátu. V elitní desítce je ještě i Jan Hirt, kterému patří 9. příčka. Tolik zprávy, teď vám bude hrát zase Vlasta.
5: Ano, je to tak, 16 hodin právě teď.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
5: No a kromě písniček půjdeme i na výlet. Pokud jste propásli páteční putování našeho kolegy Mirka Táborského, budu pro vás mít reprízu. Tentokrát se vypravíme k jeskyni na Špičáku na Moravě. Tak poslouchejte. No a na rozjezd další společné 60 minutovky posílám Jiřího Schillingera. Což takhle dát si špena.

0: Tak tohle je mega hit 90. let. Michal Penk, Obláznek. Hudbu si Michal Penk vytvořil sám. O text se postaral Eduard Pergner. A já doufám, že vás potěšila. Teď máme 10 minut po 16. hodině. Dál třeba Michal David, co mi scházelo, si byla ty. A v tuto chvíli míříme na výlet s kolegou hercem Mirkem Táborským. V tomto týdnu jsme putovali po Moravě, no a v pátek to byly jeskyně na Špičáku.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jeden tip na pěkný výlet po Moravě. Minule jsem vás provedl z Bouzova do Javoříčka a připomněl jsem možnost návštěvy javoříčských jeskyní. A dnes vám chci nabídnout další jeskyni. Musíme však trochu více na sever, na Jesenicko, kde se můžete projít po nové 6-kilometrové naučné stezce nazvané Po stopách doby ledové. Její trasa míří z Písečné přes údolí skalní útvary, morénové valy a prameniště k jeskyni na Špičáku. Vede krajinou, kterou formovaly přírodní síly. Ledovec ovlivnil podobu zdejší krajiny před zhruba 500 000 let. Řeka Bělá se na jejím vzhledu podepsala a doposud podepisuje častými povodněmi. Kromě pohledů na tok Bělé se vám na stezce naskytne i jedinečný výhled na jezero Florián, které vzniklo vytěžením pískovce v horní části vsi Písečná. Velmi úzce s dobou ledovou pak souvisí poslední, 9. zastavení stezky, jeskyně na Špičáku, která láká návštěvníky svými unikátními srdcovými chodbami, které utvářely právě vody čtvrtohorního ledovce. Jiná zastavení se věnují například památkám v obci Písečná nebo vzniku a významu místní pískovny. Informační panely doplňují edukativní a zábavné herní prvky. U jeskyně je fotopoint ve tvaru srdce a novinkou je odpočívadlo pro cyklisty se stojanem a solární nabíječkou. Ale vraťme se podrobněji k jeskyni na Špičáku. Na jejím průzkumu a zpřístupnění tamního mramorového podzemního labyrintu měl výrazný podíl důstojník rakouské armády Jan Rippr, spoluzakladatel Moravskoslezského sudeckého horského spolku, který je více znám pod původním názvem Mährisch Schleißischer Sudetengebirgsverein. Prohlídková trasa jeskyní na Špičáku měří 220 metrů, je nenáročná, bezpečná, přístupná i pro vozíčkáře a strávíte na ní asi 40 minut. A když se k jeskyni vydáte po nové naučné stezce z Písečné, budou vaše zážitky z výletu ještě bohatší. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tolik tedy Scorpions ve vysílání Rádia Blaník. Pokud je vám melodie povědomá, říkáte si tu znám i v češtině, tak máte pravdu, to je ta slavná dívka s perlami ve vlasech od Aleše Brichty. Přeju dobré odpoledne a připomínám, že ještě 14 dní je ve hře ta obrovská šunka na kosti od Leka. Včera se z výhry radovala například posluchačka Jana z Bílska u Olomouce.
1: Děkuju, to nádhera, já tomu nevěřím.
0: Ano, je to k neuvěření, ale můžete jí štěstí naproti, přihlaste se do klubu posluchačů na adres radioblaník.cz a příští sobotu dorazíme třeba právě k vám. Za chvíli pro vás Petr Nať a taky třeba Rangers Pole s bavlnou.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Užívejte si víkend. Zítra už je tady pondělí, ale společnými silami ho zase přežijeme. Uděláme vám to ráno co nejpohodovější. Zpátky bude už i Adélka a taky se bude hrát o další tankovací kartu. Těšíme se na vás zítra ráno v 6 hodin na Blaník.
2: Radio Blaník. Pohodové ráno.

duši, když život patří katům, katům jim v polích spavalou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj dům, když život patří katům.

0: tedy Rangers, krásná písnička Pole s bavlnou ze 70. let. No i ta se hodí k táboráku, co říkáte?
1: Radio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Takových písniček k táboráku je, no, nespočet. A nemůžu

0: Karel Gott, taky Lucka Bílá, co sudičky přáli nám. S vámi je vysílání Rádia Blaník i v neděli, jste s námi, díky za to, za chvíli už další čerstvé zprávy, počasí a dopravní servis, no a taky pohodové písničky pochopitelně, v příští hodině Lucie Vondráčková a hvězdy.
1: A tak se v noci dívám, jestli padaj hvězdy.
0: Taky se těšte na Turbo, díky, já jdu dál. A nebude chybět, divoký byl pocit.
2: Asi takovej pocit. Jako je bodnutí nože.
0: Celé léto hrajeme hezky česky za 8 minut, už bude 17 hodin.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Pěkný den vám přeje Ivana Bálkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra vystoupají ke 23 stupňům. Foukat bude slabý, během dne mírný západní, postupně severozápadní vítr. Bude zataženo až oblačno, ráno čekáme místy, během dne pak na většině území kraje déšť, přehánky a místy také bouřky. Na jihovýchodě kraje odpoledne i silné, k večeru budou ale srážky ustávat. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio. Do každého počasí. Blaník za volantem.
5: Na dálnici D4 na 63. kilometru směrem ze Strakonic na Prahu se stala dopravní nehoda. Kolona má cirka 1 kilometr. Komplikace máme také na trase Tábor Praha na obchvatu Benešova za kruhovým objezdem se v koloně srazila. Dvě osobní auta blokují dopravu v jednom pruhu, tak počítejte se zdržením. Podíváme se na Benešovsko mezi Zručí nad Sázavou a nájezdem na D1 před odbočkou na Kalnou. Probíhají práce údržby, počítejte tedy určitě s omezením. A na Kladensku v Malíkovicích je uzavřená silnice 3. třídy z důvodu prací na vozovce. Ještě se podíváme na Příbramsko v Sedlčanech v Zahradní ulici v úseku mezi ulicemi Švermova a pod Hřbitovem probíhá oprava podvodního potrubí. Tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Eliškou.

0: Boj za 49,90 a Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Sběrači lesních plodů mají letos smůlu. Z klokánku kvůli penězům odchází zaměstnanci. Evropa bojuje s lesními požáry.
7: Rádio Blaník.
6: Hezké odpoledne, u zpráv svítá Eliška Votrubová. Chodit na houby letos nemá cenu. Kvůli suchu jsou lesy prázdné a prakticky nenajdete ani prašivku. Houby nerostou ani na Šumavě, jak v České televizi popsala houbařka Lucie Drozdová.
8: Já jsem každoročně sbírala hlavně ty holubinky a ryšce, což jsou houby lupanité, hodně zbarvené, lidi se jich bojí, ale jsou to houby, které právě dobře snášejí ty suché dny. Ale letos ani ty to nedávají, opravdu jenom pár kousků bylo.
6: Špatný rok mají i sběrači borůvek nebo malin. Na jihu Čech zemřel po nehodě na kole herec Jan Boháč. Člen divadla Sklep podle deníku Blesk krátce po sobotní půlnoci zřejmě nezvládl své kolo a sjel do příkopu. Tragickou nehodou už se zabývá policie z Jindřichova Hradce. Boháčovi bylo 69 let. Fond ohrožených dětí Klokánek bojuje s nedostatkem peněz. Kvůli nízkým platům z něj odchází zaměstnanci. Fond už musel zavřít 9 bytů. Jeho kapacity se tak snížily o více než 30 míst. Problém by mohla vyřešit novela zákona, kterou slibuje rezort práce. Podle ní se má financování řídit kapacitou zařízení a ne obsazeností. V řadě evropských států bojují hasiči s lesními požáry. Plameny se už třetím dnem snaží skrotit v Belgii. Živel v těžko přístupné přírodní rezervaci na východě země spálil už téměř 3000 hektarů. Tragickou bilanci mají požáry na řeckém ostrově Salamína. Oheň si vyžádal 2 oběti a úřady nařídily evakuaci. Hoří taky v Chorvatsku, Německu a nebo ve Francii. Tolik zprávy, teď je připravený zase Vlasta.
9: Ano, jsem s vámi a za 2 minuty bude 17 hodin.
10: Vlasta Suk
11: na rádiu Blaník.
9: Máme neděli 16. srpna, ještě 14 dní a letní prázdniny budou téměř u konce. Možná už jste taky zaslechli myšlenku od některých politiků, že by se mohly letní prázdniny rozdělit. Jak by to mělo vypadat v reálu, to je zatím otázka, ale už se k tématu vyjádřili i někteří ekonomové, že pokud by se například nechal měsíc letních prázdnin tak, jak je, a ten druhý rozdělil mezi jaro a podzim, že by to mohlo státu přinést i miliardy korun navíc. No uvidíme, každopádně já se vás ptám, jaký názor na to máte vy? Vyhovuje vám to takhle, že mají děti 2 měsíce prázdnin, anebo byste je taky zkrátili či rozdělili během roku. Klidně napište SMS na 603 118 118 a nebo zavolejte na 800 109 109. Díky za vaše příspěvky, no a teď už posílám skupinu Divoký Bill.

0: Skupina Slza, Paravany na rádiu Blaník. Už máme 10 minut po 17. hodině. No, utíká to jako voda a letní prázdniny už se pomaličku, ale jistě krátí. Ještě 15 dnů čeká nás další školní rok. No a to si představte, že by ty letní prázdniny trvaly třeba jenom měsíc. Někdo by se z toho mohl radovat, ale třeba někomu to nedává smysl. Nicméně tahle myšlenka nedávno přišla od politiků a dokonce někteří ekonomové v tom vidí taky výhodu. Pokud by se například letní prázdniny o měsíc zkrátily a ten druhý měsíc se rozdělil mezi jaro a podzim, že by to prý mohlo přinést státu i miliardy korun navíc. Tak já jsem se vás ptal, jaký na to máte názor vy? Dává to smysl rozdělovat letní prázdniny nebo ne? Spousta SMSek třeba tahle, Petra z Přepych píše, to si snad dělají srandu, já ve školství pracuju téměř 20 let a nedokážu si představit, že bychom měli jenom měsíc volno. Dokud si nevyzkoušíte práci učitelky, nepochopíte, takže rozhodně neměnit. Jiří Solomouce tady píše, já bych to určitě uvítal, protože když chceme jet v zimě na hory, tak je tam málo volna, ať žije kompromis, bylo by to skvělé mít třeba v zimě 2-3 týdny volno a v létě jen měsíc. Pepa z Jindřichova Hradce, já studuju a osobně mě to vyhovuje, tak jak to je. Klidně bych to spíš ale posunul a dal letní prázdniny na červen a červenec. Ano, Pepo, taky zajímavá myšlenka. Pojďme ještě na telefon, Rádio Blaník. Dobrý den, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, já jsem slyšela vaši výzvu ohledně letních prázdnin, názoru.
0: Ano, tak povídejte.
1: No, přijde mi to hrozná hloupost to rozdělovat, protože píše léto, tak je pro ty děti daleko víc využití, že jo, jako pro nás. Prarodiče, co s nima dělat než zimě. Nebo když jsem plátilo hrozně. No.
0: Tak jo, já vám děkuju. Mějte se krásně a se daří naslyšenou. Co člověk, to názor, ale jak jste tam slyšeli, ono opravdu třeba na podzim, když je ošklivo, jak ty děti zabavit, že jo? V létě je to přeci jenom jednodušší. Tak uvidíme, jak to dopadne, ale teď už si zase budeme pohodově hrát. Rádio Blaník. Otavan, hands up, tak jdeme na to, trocha rozcvičky v neděli odpoledne a za chvíli i Marika Gombitová s Miroslavem Žbirkou.

0: No mercy, where you go? 8 minut před půl šestou, tady na Blaníku. Dobré odpoledne vám přeje od mikrofonu Vlasta Suk. Za chvíli taky kolegyně Iva Lecká a s ní další dobré rady do zahrady. Možná se vám taky stalo, že jste pravidelně zalévali rostlinu v květináči, ale připadalo vám, že vadne. Problém může být úplně někde jinde. A kde konkrétně? To se dozvíte za pár minut právě v Dobrých radách. Do té doby Lucka Vondráčková, skupina Turbo a nebo Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Můj čas. Slunce dá, nám svítí.
1: Slunce dál svítí. A pro vás to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
2: Zaznít může kdykoliv.
1: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
2: Zavolejte na 800 109 109
1: a buďte ve hře.
2: Slunce dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.

0: která má přibližně teplotu okolí. Pokud máte květináče postavené přímo na rozpálené dlažbě, zkuste je trochu nadzvednout, třeba pomocí podložek nebo stojanu. Nejenže se nebude dno nádoby tolik zahřívat od podlahy, ale kolem ní bude lépe proudit vzduch. Takže jestli vám teď na balkóně nebo na terase rostliny uvadají a vypadají otráveně, možná jim nechybí další litr vody. Zkuste se na to zaměřit a krásný zbytek dne.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.

0: Lenka Filipová s další krásnou písní pro vás. Jenom blázni se radujou. Za chvíli už bude 18 hodin, to znamená při neděli, že pro vás opět chystáme písničky k táboráku. Zaspíváme si u ohýnků, u grilů s Michalem Tučným. Dorazí co by poslední kovboj. Ale budou i Vavy a Miky Rivolové. Tak už mi má holka mála. No a tuhle, tu si dáme úplně všichni. Kus bambulí. No, Jarek Nohavica. Co by hlídač krav?
1: Od rána po celý den zpívat si
0: jen. Zpívat si jen, budeme, ano, s Jarkem Nohavicou.
1: Zpívat si
0: pam, pam, param, pam, parára. Takže celé léto hrajeme hezky česky, za chvíli taky k záboráku.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Hezký podvečer vám přeje Ivana Bálkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou k 15 stupňům. Pondělní obloha bude zatažená až oblačná, ráno čekáme místy. Během dne pak na většině území už bude pršet. Objeví se přehánky, místy také bouřky, na jihovýchodě kraje odpoledne i silné. K večeru budou ale srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 23 stupňům. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
3: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
4: Dejte pozor na Benešovsku mezi Straným a Neveklovem. Tam se srazilo osobní auto s motorkou. Z opatrnosti je silnice průjezdná Kyvadlově. Na Benešovsku mezi Zručí nad Sázavou a nájezdem na D1 před odbočkou na Kalnou probíhají práce údržby, a počítejte také s omezením. V Berouně v ulici Ve Svahu v úseku mezi ulicemi Švermova a pod Homolkou probíhá rekonstrukce silnice. Sledujte na místě dopravní značení. A na Berounsku před Březovou směrem od Kublova počítejte s omezením kvůli opravě silnice. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Eliškou.

0: sober.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Výbava pro prvňáčka vyjde rodiče na tisíce. Na začátku týdne přijdou vytoužené deště. Česko je u zahraničních turistů stále oblíbené. Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Rodiče prvňáčků už začínají schánět výbavu. Ta vyjde na tisíce korun. Úsporný nákup může být za zhruba 1500. Často ale rodiče zaplatí víc, a to mezi 3 a 4 tisíci. Oproti loňskému roku ceny školních pomůcek výrazně nezdražily. Tradičně nejdražší položkou zůstává aktovka. Do Česka konečně přijde déšť. Zítra bude pršet prakticky na celém území republiky. Podle meteorologů dorazí i silné bouřky s nárazy větru a kroupami. Český hydrometeorologický ústav před nimi dneska vydal výstrahu. Ta platí od zítřejšího poledne. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy korun. Na podzim kabinet projedná speciální zákon, který bude specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Pokračuje ministr zemědělství Martin Šebestián.
6: Ty 4 miliardy se týkají naplňování opravdu ty koncepce boje se suchem, což jsou propojování vodohospodářských sítí, retence vody v krajině, výstavba drobných vodních nádrží, rybníků, závlahové opatření a tak dále.
5: Pro Česko jsou jediným zdrojem vody srážky, kterých je ale čím dál méně. Cestovní ruch u nás zůstává stabilní. Do tuzemských ubytovacích zařízení dorazilo bezmála 6,5 milionu hostů. Nejnavštěvovanější je tradičně Praha, následovaná Jihomoravským a Jihočeským krajem. Podle ředitele Czech Tourism Františka Reismillera je návštěvnost vyšší i díky lepší letecké dopravě.
7: Česká metropole dále posiluje svou pozici významného leteckého uzlu mezi Evropou a Asií. Nové spojení zároveň usnadňuje cestování nejen návštěvníkům z Tchajvanu, ale také z Japonska a dalších zemí východní a jihovýchodní Asie, pro které představuje Taipei důležitý přestupní uzel.
5: Letos se zvedl také počet návštěvníků z Ameriky a Velké Británie. Nejvíce jich přijelo z Německa, Slovenska a Polska. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď s vámi bude dál Vlastík.
8: Ano, je to tak, 18. hodina nám zaklepala na dveře, no a my pro vás chystáme zase hudební nadílku.
3: Rádio Blaník.
4: Písničky k táboráku.
8: Tak už roztopte vaše ohýnky, grily, naložte masíčko a nechte si chutnat. A nechte si chutnat i pěkné písničky, které se k tomuto tématu hodí. Písničky k táboráku i dnes do 19. hodiny. Za chvíli třeba Škvor a Síla starých vín či Michal Tučný. A startujeme s Vaby Daňkem. Huconský šífy pro vás.
4: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.

0: svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Škvor a Síla starých vín na Rádiu Blaník. Víkend co víkend, celé prázdniny hrajeme písničky k táboráku a samozřejmě vždy mezi 18. a 19.
1: Letní živá nedvědovka na Blaníku.
0: A k tomu jsme si pro vás připravili i speciální lahůdku. Exkluzivně nám vždy zpívají mladí nedvědi, a to živě. Dneska to bude Vojta Nedvěd a jakou písničku si pro nás nachystal, to už nám prozradí on sám. Vojto?
2: Krásný dobrý večer, blaničtí posluchači, máme tady písničky k táboráku a když jsem přemýšlel nad tím, co si dáme, tak samozřejmě u žádného táboráku nemůže chybět Franky Dlouhan.

Vojta Nedvěd živě, Franky Dlouhán, krásná písnička, děkujeme Vojtovi. A jedeme dál hezky česky k táboráku. Petr Spálený a Blaník, za chvíli Babi a Miky Revolové. Tak už mi má holka mává.

0: tak jeď.
1: Tady na Blaníku další krásná k táboráku zpívali bratři, to byl Jiří Vaby Rivola a taky Miky Rivola a vlastním jménem Mirko Rivola a písnička Tak už mi má holka mává. Já doufám, že jste si ji užili. Zatímco Vaby Rivola nás opustil v polovině 90. let, Miky Rivola letos na jaře slavil 84. narozeniny, ale zpívalo jim to krásně, co říkáte. Třeba když se ještě zamyslím, tak Bedna od whisky, to je taky jejich. No, nádherné písničky měli. Za chvíli Jarek Nohavica pro vás.
2: Já chci mít čas.
1: Bude tu co by hlídač krav, taky přihodím Greenhorny za Tracený život nebo skupinu Olympic. No a pak se také zeptám Honzy Nedvěda, co je pro něj ten správný táborák, jak by měli porat i teď, v roce 2026. Tak buďte s námi a užívejte písničky k táboráku, krátce po čtvrt na sedm.
3: Blaník, to jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte. A vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: byla paráda, co říkáte. Blaník je s vámi. Tahle písnička už ledacos pamatuje. Je z roku 1967. Jmenuje se Zatracený život a zpívali Greenhorns. Docela například Valda Matuška a Niagara. Máme i nedvědy, máme jen sebe. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až dám. A právě na Honzu Nedvěda mám jednu otázku. Rádio Blaník. Písničky k táboráku. Jak si Honza Nedvěd představuje táborák v dnešní době, tedy v roce 2026? Jak by to mělo vypadat?
1: Přijedete na nějakou osadu a tam zase, jako v roce 32, 42, 52, 2002, sedí a zpívají si a všichni jedou a to mám rád.
0: A tak to má být, když se prostě sejdete, partička, popovídáte si, zaspíváte, zatančíte a k tomu nějaký ten pustíček, masíčko, pivečko, vínečko, vzniknou mu nějaké lásky, já to vidím podobně. A tu pohodu se vám snažíme ještě více vylepšit právě těmito písničkami každou prázdninovou sobotu a neděli mezi 18. a 19. Tak pokračujeme, nedvědi, máme jen sebe, za 5 minut 3/4 na 7.
2: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.

Beck, Pete Rogers, těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Skvelá paráda. Písničník táboráku za námi Valda Matuška, Olga Matušková a Niagara. Krátce před 19. hodinou, tak jsem vás navnadili k tomu grilováníčku, pokud byste chtěli pokračovat, můžete přeladit na Český Blaník. Tady písničky k táboráku právě startují a potrvají do 22.
1: Řeklí lásko, mě ubývá sil.
0: No a tady u nás na Blaníku už za chvíli písničky na přání, mezi nimi Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil. Ale taky keks, nářez. Nebo Věra Martinová. Celé léto hrajeme hezky česky. Za 2 minuty už bude 19 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak jak by to mělo vypadat s počasím? Zítra zpočátku oblačno až zataženo. Na východě zpočátku místy je polojasno, ale během dne na většině území déšť nebo přehánky. Může i zabouřit odpoledne, hlavně v jihovýchodní polovině území. Tady čekejme i silné bouřky. Později odpoledne by měly srážky od západu ubývat. Teploty tak zítra na severozápadě 19 až 23, jinde 23 až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách to bude 15 až 19 stupňů.

0: Renata Suk
1: na rádiu Blaník.
2: Dobrý večer, je přesně 19 hodin a startujeme na vaše přání. Za chvíli Pavel Bobek, taky skupina Kex či Karel Gott a spousta dalších. Na úvod ale Marek Ztracený, tak se nezlob a všem Jáchymům k svátku jen to nejlepší.

0: Marek Ztracený a Tak se nezlob a my jdeme na první vzkazy.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Pavel Bobek už je připraven s písní Lásko mě ubývá sil. Milý Blaníčku, chtěl bych tuto písničku zahrát pro mou velkou kamarádku či přítelkyni Marianu a tím vyjádřit velké poděkování a vděk za všechno, co pro mě v životě udělala. Uznávám, že jsem v životě spáchal spoustu chyb, ale jak se říká, kdo je bez chyby, hoď kamenem. A určitě by se z těch kamenů hráz nepostavila. Přeji všem krásný večer, užijte si život a lásku, jak jen to jde. Pavel ze Žadce posílá písničku. Tak Pavle, tady máte. Užijte si ji.

Pavlovové, klásko, mě ubývá silo. Vlaník je s vámi i v neděli večer, písničky na přání jsme odstartovali, tak pokračujeme dál. Budeme hrát ke krásným devátým narozeninám Matoušovi. Tak jo, krásné deváté narozeniny Matouši, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, spoustu skvělých kamarádů, hromadu radosti a dárků, to ti za celou rodinu ze srdce přeje babička Míla. Nezvlá-

0: Martina, i když nemůžeš, tak přidej. A my pokračujeme na vaše přání se skupinou Kex. Dnes slaví naše mamka Eva 50. narozeniny. 50. oficiální začátek druhé poloviny. Přes den zvládne být kuchařkou, švadlenou, babičkou, zahradnicí i kouzelnicí. Jak jinak si vysvětlit, že vždycky všechno zařídí. Takže mami, žádné stárnutí, pořádně si touží a dělej, že těch 50 vůbec neexistuje. Všechno nejlepší přejí Pepa, Šárka s Tomášem a Štěpánka s Karlem. Taky Esterka s Jakoubkem posílají velkou pusu. No a myslím, že na tom něco bude. Tak krásné narozeniny a užijte si písničku skupiny Kex Nářez.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

Skupina Keks, písnička Nářez, na vaše přání a pokračovat budeme dál. Hezky česky zaspívá Karel Gott, píseň Pábitelé. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro naši maminku k narozeninám za to, jak se o nás stará a dává na nás pozor. Přeji děti, Klárka a Filip a manžel Filip. No tak jo, tak samozřejmě taky s radostí plníme a k narozeninám přejeme všechno nejlepší.

0: Karel Gott nám zpíval Pábitele. Pokračujeme na vaše přání. Věra Martinová už je připravena. Dvě vzácné ženy dnes velký den mají. Roky se sešly a slavnostně hrají. Božence Matějkové z Hrádku a Věrce Kocové z Mirošova. Oběma ze srdce chceme teď přát, ať máte důvod se z života smát. Pevné a stabilní zdraví, ať máte. Každý den s láskou si užíváte. Boží požehnání, ať nad vámi bdí. Jeho svaté vedení provází dny. Všechno nejlepší přejí všichni ze Zaječova. Tak to byl krásný vzkaz, přejeme taky všechno nejlepší. A tady už je písnička O Pane náš.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Věra Martinová a O pane náš, další krásná písnička za námi. Před námi třeba Kabáti, tak Jiří Zmožek, už mi lásko není 20 let, anebo Rybičky 48 s Báru Zemanovou. Zamilovaný, nešťastná.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Ano, i v neděli večer posloucháte Blaník a jedeme dál podle vás. Teďka Váťa Pohoda. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky k dnešním krásným 11. narozeninám našemu vnoučkovi Honzíkovi K. z Řestok. Milý Honzíku, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů ve škole, taky radosti, když jezdíš na kole, čtyřkolce a pařízku po dědovi. Všechno nejlepší ti ze srdce přejí děda Míra a babi Terka z Řestok. Děkujeme, jste skvělé rádio, posloucháme každý den. Terka, tak my taky děkujeme za chválu. Honzíka zdravíme, ať si ty narozeniny už je naplno a ať si užívá života. Teď už Kabáti a Pohoda.

0: Za námi kaváči a pohoda, krásný nedělní večer. Hlaník je s vámi, Vlasta Soku mikrofonu a pokračujeme na vaše přání. Jiří Zmožek zaspívá, Miluško, k tvým dnešním kulatým narozeninám ti přejeme hlavně zdravíčko, pohodu a ať máš radost z vnoučat Emilky, Vicky, Erička a Adámka jako doposud. To ti přejí Jana a Láďa.
1: Rádio Hlaník. Celé léto

Já doufám, že vy odcházete nebudete a že dál budete užívat nedělní večer s Blaníkem a s písničkami na přání. Teď už Rybičky 48, Bára Zemanová, Zamilovaný, Nešťastná. Ahoj maminko, všechno nejlepší k 37. výročí seznámení, přeje tačka.

krásná. Rybička 48, Bára Zemanová, zamilovaný, nešťastná. Za 5 minut 7:45, před námi už za chvíli pokáč, mám doma kočku, teď bratři nedvědí a všechno nejlepší. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro srpnové oslavence, a to pro Romana, Zuzku, Alenu a pro mě k svátku a taky pro moji vnučku Teresku, která oslavila 8. srpna své 11. narozeniny. Přeji nám vše jen a jen to nejlepší, děkuju moc, zdravíme z chaty na Doubravě u Hořic. Tak vás taky zdravíme samozřejmě, užívejte si léta s Blaníkem, všechno nejlepší k těm oslavám a posíláme písničku.

Kamaráda Radka Chudého z Mazilova, který dnes slaví své 58. narozeniny. Milý Ráďo, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody do dalších let. To vše a ještě víc přeje Pavel, Marcela, Markétka, Čečkovi. A ještě jeden zkaz tu máme, abychom zahráli písničku. Chtěl bych pozdravit všechny dobré lidi v klubovně na letišti v Charvatcích u Lipčevse. Ať je život stále baví. Zahrajte pěknou písničku pro naši vesničku. Děkuje Jakub. Tak jo, Jakube, tady je Petr Nať. A i tak jsme stále frajeri.

0: za námi Petr Nač, a i tak jsme stále frajeri.
1: Před námi ta kočičí písnička od Pokáče. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro našeho vnuka Jáchymka Pavelku. Milý Jáchymku, k svátku ti přejeme spoustu radostí, smíchu a zábavy, ať ti všechno vychází na první podání. To ti z celého srdce přeje babička malá, babička velká a taky děda Bob. Tak Jáchymku, všechno nejlepší i od nás. A ještě jeden vzkaz tu máme, abychom zahráli pro naši milovanou Aninku, pro radost a pro potěšení. Milá Aninko, si naše láska největší, moc tě milujeme, babička Dáša a teta Martina.
2: Rádio Blaní. Hezky česky celé léto.
3: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stor

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: No tak tohle byl pokáč, mám doma kočku. Vy posloucháte Rádio Blaník a před námi kapela Queen. Díky tomu, že jsi, že při mě stojíš už více než 43 let, napsala Iva. Ahoj Blaníčku, zahraj prosím mé manželce Alence, měla svátek a já na to zapomněl. Mám jí moc rád, ale neříkám jí to dost často. Alčo moje, si moje srdíčko a láska veliká, už buď prosím zdravá, milion pusinek posílá Tomáš a náš syn Matěj. Všechno nejlepší, Nikčo, s tou Boře přeje Myško, Adri a taky Eli.

0: Za námi Queeni, Bohemian Rhapsody. Přiblížila se 20. hodina a Vlasta Sok je s vámi, přeju dobrý večer. Za chvíli budeme pokračovat na vaše přání. V příští hodině třeba Jiří Zmožek, krásná dvě slůvka.
1: Že prý znáš ještě moje lásko, naše písničky,
0: co taky nám zaspívá Karel Zich, Mám fotbal rád. No za okamžik Zdeněk Svěrák a děti Mléčný bar. Jo, to bude paráda. Celé léto hrajeme hezky česky, teď aktuálně na vaše přání. A za dvě minuty bude 8 večer.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra čekujeme většinou oblačno až zataženo. Na východě zpočátku dne ještě polojasno, ale postupně na většině území déšť nebo přeháňky. Místy zabouří, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině našeho území čekujeme i silné bouřky. Později pak od západu začnou srážky ustávat a oblačnost začne taky ubývat. V maximech zítra na severozápadě 19 až 23, jinde ještě vyšší teploty 23 až 28 a v 1000 metrech na horách od 15 do 19. V noci a po ránu ještě poměrně teplo 19 až 14 stupňů Celsia.

0: Suk
1: na rádiu Blaník.
2: Necelá minuta nás dělí od 20 hodin a my pokračujeme na vaše přání. Teď už Zdeněk Svěrák a děti Mléčný bar. Milý Blaníku, zahraj prosím písničku pro Marušku Boublíkovou ze Žinkov. Milá Májo, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a letní pohody. Helča a mamka s taťkou. Tak jdeme na tom, přejeme taky všechno nejlepší. A Mléčný bar posíláme teď.
1: Rádio Blaník.
0: Písničky na přání.
2: To je pecka, co říkáte, jdeme na ni.
3: Když jde naše třída do baru Mléčného, bere sebou třídního járu.

Pěta třicet chlébíčků s majonézou, jenom jako v hrébíčku. Ty tam lezou, pěta třicet.

Tak to byl Mléčný bar, který nás roztančil teď. 3 minuty po 20. hodině, pánové, Zdeněk Svěrák, děti. No a já doufám, že jste si taky zatrsali, popřípadě zaspívali. No, před námi Michal Hrůza, Zakázané uvolnění. Milý Ondro, tohle je pro tebe, snad ty uslyšíš. Myslím na tebe, navždy s láskou, Jana.

0: Za námi Michal Hrůza, Zakázané uvolnění. Posloucháte Blaník a písnička Na přání, stále v plném proudu. Pěkný večer. No a teď Karel Zich, milé rádio, prosím o zahrání písničky mému Romanovi. Romeo, si ten nejúžasnější chlap na světě a jsem ráda, že jen můj, miluji tě, jen tvá Hanička. PS, užij si písničku, vím, že jí máš rád.
1: Bazén, rybník, koupaliště,
2: pískoviště, dětské hřiště.

Radio Blaník je s vámi i v neděli večer a teď nám zpíval Karel Zich. Mám fotbal rád. Další krásná písnička. Díky za výběr. A pokračujeme dál. Před námi Michael Jackson. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mé bráchy Honzu a Váďu s přáním, aby se nám co nejdříve vrátili domů. Máme je moc rádi. Máma, švára Jirka a sestra Květa. No a písnička Billie Jean. Tak si ji vychutnejte na Blaníku.

Tolik Michael Jackson na vaše přání, Billie Jean ve 8:45. Před námi Činelský a Tabáček, ahoj rádio, ráda popřeju k výročí 37 let od seznámení pa tatínku Helena.

skupina Činovský, písnička Tabáček. No, pokračujeme dál. Před námi Verona, na mě nečekej. Zahrajte tuhle písničku pro paní Věrku Klukánovou a pro Věrušku Kuklovou ode mne a mé celé rodiny, že nám hodně pomáhají. Máme vás moc rádi. Milí Vlaníčku, zahrajte pro moji manželku Libušku k dnešnímu 40. výročí naší svatby. Moc si miluji a děkuji za krásně prožité společné roky a těším se na další, které ještě přijdou. Manžel Standa, hodně společných chvil přejí i děti s rodinami. Standa a Kačí, Martina, Šárka, Klárka a David, vnoučata Hedvička, Heky, Elík, Olík, Ninka a taky Hineček. Další vzkaz tu máme jen tak pro radost, pro přítelkyni, napsal posluchač Miroslav. Tak jdeme na Veronu, na mě nečekej.

0: Verona a Na mě nečekej. No a vy si rozhodně počkejte na další skvělé písničky. Podle vás už za chvíli Garáž a Houby. Muchomůrky bílé. Neboli Muchomůrky bílé, ano. Bělejší. A k tomu i Karel Gott, Žít. A taky Helena Vondráčková, Jiří Korn, Slunce, David Stipka, Eva Farná. Dobré ráno, milá. Zkrátka Blaník hraje na přání. Hezky česky celé léto, tak za chvíli.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: A pokračujeme na vaše přání. Krásný duet Heleny Vondráčkové a Jiřího Korona, Slunce. Zdravím Blaník, chtěl bych věnovat písničku od bráchy Péti pro ségru Lidušku do Obrnic. Miluje tuhle píseň, děkuju moc, Petr. Není za co, ať si ji užije.

Helena Vondráčková, taky Jiří Korn a Slunce. A my pokračujeme na vaše přání, už tu máme požadavek, abychom zahráli Houby. Houby magický, ale nebudou, ty budou až za chvíli. Teď si dáme Muchomůrky bílé a s nimi je tu Garáž. Hezký nedělní večer, chtěla bych zahrát tuhle píseň pro mě k zítřejšímu svátku a pro úžasňáka Radka Docitova. Úžasňáku, vím, že to se mnou není vůbec jednoduché a někdy tě trápím a vysávám. Promiň mi to, prosím tě, ale záleží mi na tobě a udělám pro tebe, co bude, je v mých silách a možnostech. Strašně moc ti dlužím, znamenáš pro mě moc, moc, moc a ty to víš. Děkuju, že jsi Petra z České Skalice.

0: Tolik tedy Garáž, písnička Houby, Muchomůrky bílé. Jedeme dál a vaše přání, Karel Gott. Dobrý den, zahrajte prosím do Olovnice Petru Landovi k dnešním krásným 75. narozeninám. Celá rodina přeje všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. A i když ti to moc neříkáme, tak tě máme moc rádi.
1: Rádio Blaník.
2: Celé léto hezky česky.

Karel Gott, krásná písnička Žít na Rádiu Blaník na vaše přání. A teď tu máme vzkaz od našeho posluchače Lubomíra. Zahrajeme mé Ivance do chrástu nad Sázavou. Děkuji za vše, co pro mě děláš, jak moc mě máš ráda a těším se na krásnou dovolenou s tebou.

0: pustila. David Stipka, taky Eva Farná. Dobré ráno, milá. Já vám přeji od mikrofonu Blaníku dobrý večer a pojďme zahrát ZZ Top na vaše přání. Prosím o zahrání písničky pro mého milovaného muže Pavla Kávu z Rochova Týnce, který dnes slaví krásné 60. narozeniny. Moc tě milujeme, manželka Pavla, syn Pavel a dcera Pája.
1: Sluníčkové léto.
2: Sluníčkové léto.
1: Na Blaníku.

nedělní pohodě, taky na vaše přání ZZ Top. A pokračujeme hezky česky podle vás, bratře Nedvědi, Kohout. Drahá Dirvinko, zažili jsme peklo, ale už se blížíme do cíle. Jsem ráda, že jsem tě poznala, mám tě moc ráda a už brzy spolu vyrazíme do krásného lesa. Nevzdávej se, tvoje Jana posílá písničku.

0: to byla krásná písnička od Nedvědů, za námi Kohout a před námi Jiří Zmožek, dvě slůvka. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro naše rodiče Marii a Vladimíra Vávrovi z Hlinska k jejich 46. výročí od svatby. Přejeme hodně dalších společných a spokojených let a oběma pevné zdraví. Děti Monika a Ladislav s rodinami. Tak to je hezké, tak my se připojujeme samozřejmě k tomu krásnému výročí a máme tu ještě jeden požadavek, abychom zahráli manželovi Vladimíru Kleinovi. Ládíku, pořád posloucháš písničku, že se na tebe nesměju a že tě neocením. Tak tady máš ocenění. To, jak se staráš o rodinu, tak to si na vrcholu. Za to ti děkuji, Dášena. Tak taky zdravíme a posíláme slíbené dvě slůvka.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
0: To je nádhera. Tak si pojďme písničku užít. Posloucháte Rádio Blaník. Pěkný večer.

0: milý.
1: Krásná písnička Jiřího Zmoška, dvě slůvka za námi a před námi kabáti. Už jsme tu měli muchomůrky bílé, houby a teď houby magický právě od kabátů. Zahrajte prosím píseň k našemu výročí svatby pro mě a mou Haňulku. PS, věř mi, šel bych do toho znovu a neměnil bych, mám tě rád. Antonín. Další požadavek tu máme. Pro naši milovanou babičku Stáňu přejeme ti hlavně zdraví, štěstí, lásku a spoustu krásných dní. Máme tě moc rádi a děkujeme, že tě máme. Stáník, Domča a Míša.
2: Hodně pohody a ještě více písniček.
3: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
2: Od 7 písničky na přání.
4: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluje tě, tvoje Helenka.
3: Od 10 písničky z lásky.
2: Hodně pohody,
3: ještě více písniček
2: a to vše bez zbytečného povídání.
3: Rádio Blaník.
2: Pohodové české rádio.

0: tolik houby magický od Kabátů, za chvíli už bude 21 hodin, ale ještě tu máme nějaké zbytky písniček na přání, tak si je samozřejmě dáme. Pavel Žalmar Lohonka, divoký horský tymián.
1: Podívej, jak málo stačí.
0: Taky si přejete Keksáky, Černý oči.
1: Krásný černý oči.
0: Nebo kapelu Krištof.
1: Budem se rvát, budeme...
0: A zůstaň tu se mnou, zůstaňte s Blaníkem, dál vám hrajeme na přání a hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Sem tam už se objevují další pousky u nás v republice, aktuálně míří směr Praha a v tuto chvíli jsou kolem Příbrami. A další vlna bouřek už k nám jde ze západu. Co se týče dnešní noci, ta bude většinou oblačná až zatažená, opravdu sem tam i zapouří. Zítra přes den pak oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno, ale jinde už během dne déšť, přehánky nebo bouřky. Odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území i silné bouřky, později by pak měly srážky od západu zase ustávat. A teploty rozdílné, na severozápadě 19 až 23, jinde 23 až 28 a v 1000 metrech na horách 15 až 19. A noční minima 19 až 14 stupňů Celsia.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Minuta nás dělí od 21. hodiny, stále krásný a pohodový nedělní večer vám přeji. A na vaše přání si teď vychutnáme písničku Divokej horský tymián. Přejeme všechno jen to nejlepší k dnešním krásným narozeninám Lence Schejbalové od mamky, dcer Míši, Ádi, Elišky, vnučky, Barči a všech kamarádů a přátel. Leni, užívej si života non-stop a jdi za štěstím. Tak jdeme, tady je Pavel Žalmar Lohonka.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

Pavel Žalman Lohonka a divoký horský Tim Jahn. 4:21 hodině. O další písničku si na Blaník napsal náš věrný posluchač Marek, který chce nechat zahrát jen tak všem pro radost. Tak Marku, díky za výběr, taky krásná věc. Ricky je

0: Ke povery. Krásná písnička, ale vysílání Rádia Blaník. A pokračujeme dál hezky česky se skupinou Kex. Zahrajeme pro skvělou partu na Slapech na Rybách. Užijte si to, Michal.
1: Rádio Blaník.
2: Celé léto hezky česky.
0: A tohle jsou Černý oči. Další hezká česká na vaše přání. A od mikrofonu vás zdraví Vlasta Suk.

Skupina Kex, písnička Černý oči na rádiu Blaník a jdeme do finále. Před námi skupina Krištof s písní Zůstaň tu se mnou. Ahoj rádio Blaník, rád bych nechal zahrát píseň od Krištofa pro naši milovanou maminku Oldřišku, která nás náhle minulo neděli opustila. Navždy na ní budeme vzpomínat s láskou, její rodina a přátelé.

0: skupina Kryštof a Zůstaň tu se mnou. A to byla poslední přáníčko pro dnešní večer, poslední písnička, která vás potěšila. A další samozřejmě zase zítra od 19 hodin. Jinak, kdybyste chtěli objednávat, klidně můžete i vy v předstihu přes naše internetové stránky na adrese radioblaník.cz. Tak za chvíli třeba Sandra, Everlasting Love nebo Eláni, Ulica. Pěkný večer, máme krátce po 4:40.
1: Hodně pohody a ještě více písniček.
2: Přesně to vám u nás na Blaníku navízíme i večer.
1: Od 7 písničky na přání.
3: Další písničku hrajeme s krátkým zkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
2: Od 10 písničky z lásky.
1: Hodně pohody,
2: ještě více písniček.
1: A to vše bez zbytečného povídání.
2: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.

0: skupina Opět a Radeček s Eli, i tak to za to stojí. Máme 10:30, k tomu 7 minut, posloucháte večerní vysílání Blaníku. A teď pozvánka do Westernového městečka v Boskovicích. Tady jsem nedávno krajánkoval a vypátral jsem, že tu mají poslední sezónu jednoho dobrodružství. Pokud máte rád Vinetua, tak si pospěšte, ať si můžete užít poklad na Stříbrném jezeře. Další podrobnosti nám prozradí šerif Jerry.
1: Já bych chtěl upozornit všechny milovníky Vinetua, ale i všechny ostatní, kteří mají rádi třeba dobrodružné filmy. Tak, Poklad na Stříbrném jezeře, tohle představení hrajeme už čtvrtý rok, ale pozor, o letošních prázdninách naposledy, s koncem prázdnin Poklad na Stříbrném jezeře zmizí a budou se bourat kulisy, bude se bourat kompletně celý amfiteátr a bude se stavět přes zimu nový a příští rok vás čeká nový díl Vinetua, Vinetu Rudý Gentleman, kam se všichni určitě těšíme a my se těšíme na to, že vám opět připravíme velkou pecku.
0: Tohle zkrátka nemá chybu, ostatně Westernové městečko jako komplet. To je prostě bezchybné. Koukněte na reportáž, na fotky videa na adrese radioblaník.cz v sekci Krajánek.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: A my jedeme dál do pohody, Boniem, Sunny. Právě teď, za chvíli taky hezké české, třeba od Petra Muka, Neusínej. A zaspívá i Hana Zagorová, Rybičko zlatá, přeju si 8 minut po 10:30. Vlasta se k vám přeje krásný nedělní večer. Posloucháte Blaník a děláte dobře. Hrajeme do pohody dnešního večera.

0: Balik, tedy Spice Girls a romantická písnička Viva Forever. No a za chvíli už to bude jenom o romantice. Ano, chystáme pro vás i dneska večer písničky z lásky mezi 22. a půlnocí a i v nich samozřejmě budeme hrát hezky česky.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Ještě pohled na zítřejší den. Podle meteorologů by mělo být oblačno až zataženo. Na východě zpočátku dne ještě polojasno, ale během dne se přidají přehánky, bouřky, zejména na jihovýchodě našeho území, tady mohou být silné. A odpoledne by měly srážky od západu postupně ustávat. V maximech severozápad 19 až 23, jinde 23 až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 15 až 19 stupňů Celsia. V noci a po ránu teploty klesnou na 19 až 14 stupňů. Tolik informace o počasí. Vlasta Sokošová má do uší pouští samé romantické, tak za chvíli třeba Rednex, Shakiru, Miroslava Žbírku, BSP nebo Václava Neckáře. Tohle je Lékořice.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Nebe nad Českem je oblačné až zatažené. Místy prší a od západu postupně dorazí i bouřky. Teploty klesají na 19 až 14 stupňů. Přes den se počasí příliš nezmění, obloha bude dál oblačná až zatažená a na většinu území konečně dorazí i vytoužený déšť. Sem tam se mohou objevit i bouřky, které mohou být ojediněle silné. Později odpoledne a k večeru přeháňky postupně ustanou, teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů, v severozápadní polovině Česka bude kolem 23 a v 1000 metrech na horách teploměr ukáže kolem 19 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.
2: Rádio Blaník.

sama. U sebe nasi to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Nebe nad Českem je oblačné až zatažené. Místy prší a od západu postupně dorazí i bouřky. Teploty klesají na 19 až 14 stupňů. Přes den se počasí příliš nezmění, obloha bude dál oblačná až zatažená a na většinu území konečně dorazí i vytoužený déšť. Sem tam se mohou objevit i bouřky, které mohou být ojediněle silné. Později odpoledne a k večeru přeháňky postupně ustanou, teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů, v severozápadní polovině Česka bude kolem 23 a v 1000 metrech na horách teploměr ukáže kolem 19 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Nebe nad Českem je oblačné až zatažené. Místy prší a od západu postupně dorazí i bouřky. Teploty klesají na 19 až 14 stupňů. Přes den se počasí příliš nezmění, obloha bude dál oblačná až zatažená a na většinu území konečně dorazí i vytoužený déšť. Sem tam se mohou objevit i bouřky, které mohou být ojediněle silné. Později odpoledne a k večeru přeháňky postupně ustanou, teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů, v severozápadní polovině Česka bude kolem 23 a v 1000 metrech na horách teploměr ukáže kolem 19 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozval.

přeji vám hezké ráno. Je pondělí 17. srpna, svátek má Petra a před námi jsou očekávané události. Většinu Česka zasáhnou dneska podle meteorologů silné bouřky. Doprovázet je bude vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a taky menší kroupy. Na programu je první zasedání vlády po dvoutýdenní vládní dovolené. Ministři by měli představit své kroky v boji se suchem v rámci Národní koalice proti suchu. Krajský soud v Ostravě se bude dál zabývat případem ostravského lobbysty Martina Dědice. Ten je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Ve Velké Británii se rozloučí se zpěvačkou Bonnie Tyler. Velšská umělkyně zemřela na začátku července. Začíná uzavírka železného mostu přes Sázavu v kamenném přívozu u Prahy. Čeká ho demolice, stavbaři ho nahradí novým. Uzavírka potrvá téměř rok. Dobrovolníci budou u knížecích plání na Prachaticku kosit rašelinné louky, které zarůstají rákosem. Projekt je zaměřen na obnovu rašelinišť a mokřadů. A ještě naskok do světa sportu. Na programu je zápas 4. kola 2. fotbalové ligy. V 6 v podvečer vyzve Třinec Ústí nad Labem. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: počasí.
1: Nebe nad Českem je oblačné až zatažené. Místy prší a od západu postupně dorazí i bouřky. Teploty klesají na 19 až 14 stupňů. Přes den se počasí příliš nezmění, obloha bude dál oblačná až zatažená a na většinu území konečně dorazí i vytoužený déšť. Sem tam se mohou objevit i bouřky, které mohou být ojediněle silné. Později odpoledne a k večeru přeháňky postupně ustanou, teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů, v severozápadní polovině Česka bude kolem 23 a v 1000 metrech na horách teploměr ukáže kolem 19 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.